jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britský.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A můžu říct specialistka na etiketu a vybrané chování?
1: Ano.
0: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
0: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
1: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost, velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
0: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
1: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
0: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
1: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobu musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
0: Vy se tomu věnujete kolik let?
1: Už je to vlastně 8. rokem.
0: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
1: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
0: A když jsme třeba u toho divadla,
1: ano,
0: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
1: Bylo by to dokonalé samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli, takže samozřejmě pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
0: A porušujeme ho občas?
1: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Posloucháte Rádio Praha, se jmenuje Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
2: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
1: A je něco nad black tie?
2: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Mm-hmm. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
1: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
2: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
1: Takže džíny, ale elegantní.
2: Přesně tak.
1: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tam tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
2: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
1: černé
2: nezakazovala,
1: pořádku,
2: že?
1: Tělové silonky špatně.
2: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění, takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. Mm-hmm. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
1: A nefunguje to.
2: Nefunguje to, přesně tak, ono to mi nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
1: A co silonky ve spreji?
2: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
2: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. Anebo se nechováme slušně, anebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
1: Ano, ano.
2: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů. Takže sklenici na víno držíme.
1: A když máme rukavičky?
2: To je jiná situace, možná právě ta výjimka. Ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoli za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První je estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
1: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
2: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrát něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak to vlastně ty hroty otočíme, to vidličku otočíme hroty nahoru.
1: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
2: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku, to je za mě dokonalá varianta.
1: A ten kabát?
2: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální.

0: tu situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
0: Není to vhodné.
1: Není to vhodné.
0: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
0: Přesně například. To je samozřejmě hodně, hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma. Ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknu, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat. Děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování
1: se trošku vytrácí.
0: Mizí, kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
2: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme. Mm-hmm. I když se budeme snažit, já jsem taky vlastně jednou na sociální sítě předávala video, že pojďme prostě na sebe být hodní a nekomentujeme ty příspěvky, i když se nám to nelíbí, tak jdeme dál, scrollujeme, ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se ta doba mění, tak bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
0: Blokovat komentáře?
2: Já to třeba nedělám. Mm. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně, já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře si raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
0: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
2: Já bych možná zkusila napsat něco, něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále. Ano. Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala děkuji za připomínku, nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
0: Mělo to efekt?
2: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba smalíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo. Rádio Praha 107,1 FM.

0: ve finále. Se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
1: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
0: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
1: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
0: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i pro firmy i individuální kurzy?
1: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
0: A cože nám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
1: Že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně my furt jak... Ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
0: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
1: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastních zkušeností. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží potom gentlemanském chování od těch mužů.
0: No a na úplný závěr nějaký tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
1: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
0: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly

0: hodin.
1: 6 hodin, čas na první dnešní zprávy, je středa 8. července a ve studiu se mnou Míra Kasan. Hezké ráno.
2: Dobré jitro přejeme. Mezi zastávkami Želivského a Vinice po zhruba 3 měsících znovu jezdí tramvaje. Praha 3 navýšila částku na dotace na kulturu, sport a sociální oblast. Americké síly v noci zaútočily na Irán. O několik hodin později se rozezněly sirény v Bahrajnu a Kuvajtu. A zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně slunečno s teplotami do 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a taky autobusy 188 se vrátily na původní trasy. O důvodu zhruba 3měsíční výluky hovoří mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
2: Praha 3 dá letos na kulturu, sport, sociální oblast i péči o životní prostředí víc než 14,5 milionu korun. Je to o zhruba 2,5% víc než minulý rok. Shodli se na tom zastupitelé 3. městské části, říká její mluvčí Petr Habaň.
5: Jedná se o navýšení o inflaci za rok 2025. O inflaci navýšená částka bude rozdělena mezi oblast kultury a oblast sociální a zdravotní.
2: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by mělo vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by pak měli rodiče pobírat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
2: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. V Bahrajnu a Kuvajtu se ráno rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Stalo se to poté, co Spojené státy v noci zaútočily na Irán a ten varoval před tvrdou odpovědí. V minulosti si Teherán pro odvetu proti Američanům Bahrajn i Kuvajt opakovaně vybíral. Naposledy se to stalo koncem června. V obou zemích jsou totiž americké vojenské základny. Noční vlna amerických útoků přišla jako reakce na zásahy obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty světového šampionátu v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. V duelu o semifinále vyzvou Švýcaři v neděli ve 3 hodiny ráno našeho času obhájce zlata Argentince. Ti porazili v osmifinále Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem zápasu prohrávali o 2 góly. Teď ráno je nad Prahou oblačno až zataženo. Během dne čekejte polojasno až jasno a nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Mírný vítr večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích. Z dopravního infocentra kontroluje situaci kolega Jarda Koller. Zdravím tě.
0: Hezké ráno. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Tuchoměřice zpomalíte na druhém kilometru do omezení u letiště, to na zatím 5 minut. Ve Kbelské pokračuje dopravní omezení, kvůli tomu je silný provoz a kolona kamionů na Novopatské a na východní části okruhu. Tam se zastavuje pravý pruh u dálnice D11. Osobní auta projedou o něco rychleji. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most sílí provoz, zdržíte se zatím jen krátce.
1: Já ti moc děkuju, Jardo, hezké ráno.
0: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Minut po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 8. července. Máme svátek má Nora a Edgar. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. A co nás čeká? Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man? Bude taky Eva Max a její Sweet Bad Psycho. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Ava Max a její Sweet Bad Psycho ve 6:45 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, ráno oblačno až zataženo, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Jarda Koller?
2: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy před sjezdem na Tuchoměřice zpomalíte na 3. kilometru, do omezení u letiště je to na 10 minut. V Ekbelské pokračuje dopravní omezení, kvůli tomu je silný provoz a kolona hlavně kamionů na Novopatské a východní části okruhu. Tam se zastavuje pravý pruh u dálnice D11. Pro osobní auta je to o něco rychlejší. Zhoustl provoz i v opačném směru, na D8 zastavují kamiony už na 3. kilometru, osobní auta brzdí až v Cínovecké. A na východní části okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Cílí provoz od D11 k Průmyslové je to teď na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Půl sedmé, Matt Simons a Kitchen Release. Dáme si zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí až do odvolání metro na trase A mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Dopravní podnik proto prodloužil autobusy 107 a 147 do centra ke stanici Staroměstská. V centru teď nejezdí ani metro C. Kvůli plánované výluce je vyloučený provoz mezi stanicemi Nádraží, Holešovice a Pražského povstání. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátilo se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jí, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní. Obvodní soud s ní nesouhlasí. Souhlasí. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů, systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo zařízení v přístavu. Spojené státy útok zdůvodnily předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Naomi Osakaovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Coco Gauffovou. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmifinále, když podlhl Němci Zverevovi ve 4 sadách. Teď ráno je nad Prahou oblačno až zataženo. Během dne čekejte postupně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A abychom to měli komplet, dáme si ještě dopravní informace a s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 3. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení stouplo na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru se jede pomalu do omezení Vegbelské, je to na 10 minut, stojí hlavně pravý pruh plný kamionů, ty se zastavují už na 3. kilometru. Na východní části okruhu jsou kolony v obou směrech od Běchovic, čekejte kolonu přes Novopatskou až do omezení Vegbelské, v opačném směru je tradiční kolona od D11 k Průmyslové na více než 20 minut. A na okruhu směrem z D1 na letiště pojedete v koloně mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, zdržení kolem 5 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, zatím ahoj.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po půl sedmé v ranní Praze třeba Johnny, I like you, mi gustas tu.
5: Už nehledám to.
0: A bude taky poetika a blíz.

0: Ve 6:45 na rádiu Praha Cutting Crew a jejich I Just Died in Your Arms Tonight. Letní prázdniny jsou časem dobrodružství, ale pro děti můžou znamenat i větší rizika, třeba kvůli delšímu času na internetu. Právě před nástrahami kyberprostoru varují odborníci a ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp. Chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kdy děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít polojasno až jasno, ráno oblačno až zataženo, maxima mezi 23 a 25 stupni Celsia, foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Jarda Koller.
6: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středo kluky ze 3. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště zdržení 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby ze 4. kilometru se jede pomalu až do omezení ve Kbelské. Navíc v koloně na 0. kilometru u Zdib se teď srazila 3 auta, blokují levý pruh, kolona tak ještě více zpomalí. Na východní části okruhu jsou kolony v obou směrech od Bychovic, čekejte kolonu přes Novopatskou až do Kbelské, v opačném směru je tradiční kolona od D11 k Průmyslové na více než 20 minut. Na okruhu směrem z D1 na letiště začala regulace provozu. V tunelech brzdí se teď před Lochkovským tunelem, zpoždění za Ořech 10 až 15 minut. A plní se také magistrála na příjezdech do centra. V ulici 5. května se jede pomalu od kongresového centra. Ve Vilzonově je fronta od Bulhara.
0: Díky moc, Jardo. Hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Kvůli pádu člověka dokole ještě nejezdí metro A mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Do Žižkovského tunelu chce Praha 3 nechat do konce prázdnin nechat namalovat optické brzdy. Ukrajinský prezident Zelenský se má dnes v Ankaře sejít s americkým prezidentem Trumpem. A zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně slunečno a naměříme až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražské metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Do kolejiště spadl člověk. Dopravní podnik proto prodloužil autobusy 107 a 147 do centra ke stanici Staroměstská a zavedl taky náhradní tramvajovou linku XA. Kdy se podaří provoz metra znovu zprovoznit, zatím není známo. Mezi stanicemi Želivského, depo Hostivař a Dejvická nemocnice Motol jezdí metro na Ačku bez omezení. V centru teď nejezdí ani metro na trase C. Kvůli plánované výluce je vyloučený provoz mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu mezi Žižkovem a Karlínem zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové srážce cyklisty s chodkyní, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin. Uvedl to místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
2: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
0: Od dubna smějí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci nepravidelně. Senát bude dnes jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho dnes bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech nebo o možnosti pro pracující invalidní důchodce třetího stupně pobírat nemocenskou až 380 dní. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Argentiny zdolali v osmifinále světového šampionátu Egypt 3-2. Ještě 12 minut před koncem přitom prohrávali o 2 branky. K závěrečnému obratu přispěl 8. gólem na turnaji Lionel Messi. Chválil ho i argentinský útočník Julian Alvarez.
4: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
0: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu po bezbrankové remíze v základní hrací době i po prodloužení. Ráno je nad Prahou ještě oblačno až zataženo. Během dne čekejte postupně polojasnou až jasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 23 a 25 stupni Celsia. Vát bude mírný vítr, který večer zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller. Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středokluky ze 4. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, je to na necelých 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby ze 4. a 5. kilometru se jede pomalu do omezení ve Kbelské, je to na 20 minut, navíc v koloně se na 0. kilometru srazila 3 auta, blokují levý pruh. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech, ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Ve směru na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový most houstne provoz, od Spořilova za Lanový most pojedete 10 minut, Nuselský most do centra je plný, podobně Vilzonova od Bulhara k muzeu.
7: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 8. července. Máme 6 minut po 7. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Leony, By Your Side, In My Mind. Taky třeba DJO, End of Beginning.

0: Milky a Just the Way You Are ve 7:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. 5 dní po bitvě u Hradce Králové před 160 lety v roce 1866, ve které pruská vojska porazila rakouskou armádu, zavlály černobílé pruské prapory i nad Prahou. Prusové tehdy obsadili hlavní město království. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal Radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe přesně před 45 lety, v roce 1981. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
5: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
4: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až jasný, teď ráno oblačný až zatažený, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jarda Koller má slovo.
6: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy zase zde na středu kluky ze 4. kilometru po pojíždí kolona. Do omezení u letiště je to už na čtvrt hodiny. Na okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Poprvé zpomalíte zase zde na Jesenici na 2. kilometru. Osobními auty naberete zpoždění 20 minut za ořech. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech. Ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Ve směru na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na 20 minut a v ulici 5. května do centra se jede krokem od budovy soudu za Nuselský most.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
1: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britských

0: DNC, Cake by the Ocean. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Náměstí Míru dnes brzo ráno zhruba hodinu a půl nejezdilo metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Cestující mohli použít náhradní tramvajovou dopravu, pravidelné tramvajové linky nebo prodloužené autobusové linky. Dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Poslanci hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.

0: dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Rusko po třetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady po prvních výbuších vyhlásily poplach. Noční údery hlásí taky 2. největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Naomi Osakaovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Semifinálovou soupeřkou Muchové bude Američanka Coco Gauffová. Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do 2 dní podlehl Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. Nad Prahou je teď oblačno až zataženo. Během dne čekejte postupně polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 23 a 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice po zprávách. Jarda Kolar ví, jaká je situace.
3: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště. Zdržení znovu stouplo, teď už je to na 20 minut. Na okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz. V tunelech zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru osobními auty naberete zpoždění 25 minut za Ořech. Na východní části okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Bychovice přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Ve směru na Lanový most je to od D11 Průmyslové už na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč a do Vídeňské. U sjezdu do Modřan řeší nehodu, je to na 10 minut. A v Liberecké do centra je ranní kolona od sjezdu na Prosek do Holešoviček na zhruba 10 minut.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na rádiu.

0: No, a Pump and Blood ve 7:45 na Rádiu Praha. Montessori škola v Praze 6 se osamostatní, nebude už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Stane se tak spádovou pro celou městskou část, to znamená pro děti a rodiče, ví redaktor Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Doteď mohli na Montessori školu kvůli spádovosti přihlašovat své děti jen rodiče z části Vokovic v okolí Bořislavky a nádraží Veleslavín. Nově by si měli moct vybrat mezi zápisem podle spádovosti nebo školou se speciálním programem, popisuje místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková z uskupení Praha sobě.
2: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přihlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
1: Oddělení Montessori školy od základní školy na Dlouhém Lánu už schválili zastupitelé městské části.
0: Od kdy začne tahle samostatná škola fungovat, Petře?
1: Pravděpodobně od školního roku 2027-28. Zpočátku bude stále sídlit na stejném místě, tedy v areálu základní školy. Do budoucna by se ale mohla přestěhovat do vlastní budovy. Zatím ještě není jasné, kde by mohla být. Vedení městské části ale uvažuje o výstavbě na pozemku školy na Dlouhém Lánu. Zatím si nechalo zpracovat takzvanou studii proveditelnosti na výstavbu 4podlažní budovy. Analýza má být hotová do konce letošního roku.
0: Mluvíme o Montessori škole, jak vlastně vypadá vzdělávání podle tohoto programu?
1: Je to alternativní výuka proti běžnému systému, jak ho známe. Na škole jsou 3 takzvaná trojročí, to jsou věkově smíšené skupiny. Děti se vzdělávají totiž formou různých projektů a taky podle jejich individuálních zájmů. Doplním, že současná kapacita Montessori školy ve Vokovicích je skoro 290 dětí.
0: O zřízení nové školy v Praze 6, pravděpodobně od školního roku 2027-28, nám řekl redaktor Petr Kastner. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Dneska budeme v Praze mít polojasno až jasno, ráno ještě oblačno až zataženo. Maxima přes den 23 až 25 stupňů Celsia, foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. A jak to vidí Jarda Koller?
3: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 20 minut, před sjezdem na letiště housne provoz teď i v opačném směru na výjezdu z Prahy. Na okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru osobními auty na Bereste, zpoždění 25 minut za Ořech. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech, ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatsko až do omezení ve Kbelské, zdržení přes 20 minut. Ve směru na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč a do Vídeňské, za most k Lihovaru pojedete přes 10 minut. A v Liberecké do centra je ranní kolona od sjezdu na Prosek do Holešoviček na zhruba 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Inexis, Sunset Blonde je středa 8. července a taky 8 hodin a ve studiu se mnou Míra Kasan s dalšími zprávami Rádia Praha v ruce. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Více než 50 přechodů pro chodce chce vedení Prahy 8 nechat upravit na bezbariérové. Montessori škola v Praze 6 bude fungovat samostatně. Doteď byla součástí základní školy na Dlouhém Lánu. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. A zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně slunečno s teplotami do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 8 chce nechat upravit více přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná. Vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
2: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
0: Montessori škola v Praze 6 se osamostatní. Nebude tak už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2027-28 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6. Vysvětluje rozhodnutí tamní místostarostka Mariana Čapková z Prahy sobě.
3: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přehlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
0: Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí, přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
4: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční starostové a lidovci. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Druhým dnem dnes hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump.
5: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
6: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
5: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
7: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
5: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Argentinci v osmifinále porazili po obratu Egypt 3-2, Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 0-0. Nad Prahou je teď ještě oblačno až zataženo. Během dne čekejte polojasnou až jasnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 23 a 25 stupni Celsia. Mírný vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Po zprávách samozřejmě dopravní informace a ty připravil Jarda Koller.
9: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 15 minut, před sjezdem na letiště housne provoz i na výjezdu z Prahy, kolona začíná za nájezdem z Evropské, zdržení přes 10 minut a narůstá. Na okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici, teď na prvním kilometru osobními auty naberete zpoždění přes 20 minut za Ořech. Na východní části okruhu je obousměrně silný provoz, ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Zdržení přes 20 minut, ovšem kamiony se táhnou už z jižní spojky. Ve směru na Lanový most je to od Černého mostu Průmyslové na téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krče a do Vídeňské za most. K Lihovaru pojedete čtvrt hodiny. A v ulici 5. května do centra za sjezdem na Pankrác pojedete krokem. Za Nuselský most je to na více než 20 minut.
10: Díky moc, Jardo, měj se.
9: Není za co, hezké ráno.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu 8. července. Hezké ráno přeju. Za chvilku David Guetta, Alok, Stick Figure a Run Run River. Bude taky Alex Warren a Fever Dream. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Klang 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na devět na rádiu Praha spela Groove Jet, If This Ain't Love. Na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát v pondělí 13. července v 9 večer ve Vinilu. Budou to Red Hot Chili Peppers a jejich deska By The Way nebo Muse a The Wow Signal. Je to na vás. Máme středu 8. července a v Praze bude polojasno až jasno. Teď ráno ještě oblačno až zataženo. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, jsme na 16 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Jarda Koller?
1: Hezké ráno, na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za nájezdem z Barrandova srazila dvě auta. Na 16. kilometru blokují pravý pruh, musí regulovat provoz v tunelech. Brzdí se už u Jesenice na 81. kilometru, zdržení přes 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 15 minut. Před sjezdem na letiště je silný provoz i na výjezdu z Prahy. Kolona začíná za nájezdem z Evropské, zdržení přes 10 minut. Na východní části okruhu je obousměrně silný provoz. Ve směru na D10 se jede v koloně od sjezdu na Běchovice přes Novopatskou až do omezení Vekbelské. Zdržíte se přes 20 minut. Ovšem kamiony se táhnou už z jižní spojky. Ve směru na Lanový most je to od Černého mostu Průmyslové na téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč, za most Klihovaru pojedete čtvrt hodiny a v ulici 5. května do centra za sjezdem na Pankrác pojedete krokem. Za Nuselský most je to na více než 20 minut, je to i kvůli omezení na Nuselském mostě, je tam vyhrazený pruh pro autobusy.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Alicia Keys, Underdog. Je 8:30, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Ministerstvu školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba Eduin nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Ministr Robert Plaga z Hnutí ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě. Výší platů státních zástupců se dnes bude zabývat Ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na něj obrátil Pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní. Obvodní soud jí dal za pravdu. Hlavními tématy bilaterálních jednání českého prezidenta Petra Pavla na okraji summitu NATO v Ankaře byly vyšší obranné výdaje, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného průmyslu. Prezident Pavel to dnes řekl na ranním briefingu českým novinářům. Úterní americké útoky na cíle v Íránu byly absolutně nezbytné, protože Írán porušuje příměří. Dnes to řekl podle agentury Reuters šéf NATO Mark Rutte. Americká armáda v úterý zaútočila na desítky cílů v Íránu. Označila to za reakci na íránské útoky na 3 tankery v Hormuzském průlivu. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruské.

0: Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru zůstává kolona do omezení u letiště, zpoždění 15 minut. Na D7 je fronta i na výjezdu z Prahy, krokem se jede od nájezdu z Evropské. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je hustý provoz, už za dálnicí D1 regulují provoz v tunelech, navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru řeší nehodu. Blokují pravý pruh, zdržíte se až půl hodiny. Na východní části okruhu je fronta od D11 k Průmyslové na téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most je pomalejší provoz z Lanového mostu. Kolona pokračuje přes okruh až a Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč, za most k Lihovaru pojedete 20 minut, je to kvůli omezení u Dvoreckého mostu. A v ulici 5. května do centra za sjezdem na Pankrác pojedete krokem za Nuselský most, je to na téměř půl hodiny.
1: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
0: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, sledování fotbalu nebo Buddhovo učení. Podívejte se pod širým nebem na bhutánský 90-kový snímek Pohár. Ten zachycuje střed dvou světů. Do kláštera a internátní školy v indickém exilu přicházejí dva mladí tibetští uprchlíci. Místo klidné kontemplace na ně ale nečekaně zaútočí fotbalová horečka, která z Francie pronikla až do odlehlého úpatí Himalájí. Film Pohár promítají ve středu večer v Meet Factory. V letním kině začíná o 9:30. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější? Dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady. No a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: A Praha bude dnes polojasná až jasná, teď ráno ještě oblačná až zatažená, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jarda Koller nám řekne, jak to vypadá na silnicích.
3: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště. Kvůli stavebním pracím se tam v každém směru jede jedním pruhem. Zdržíte se přes 10 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště hustý provoz už za dálnicí D1. Provoz regulují v tunelech, navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru vyšetřují nehodu. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte se až půl hodiny. Na východní části okruhu je fronta od D11 k Průmyslové na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je pomalejší provoz. Z Lanového mostu kolona pokračuje přes okruh a Novopatskou až do omezení Vekbelské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí zase zdem na Krč. Za most k Lihovaru pojedete 20 minut, je to kvůli omezení u Dvoreckého mostu. A v ulici 5. května směrem do centra zase zdem na Pankrác pojedete krokem za Nuselský most, je to stále na téměř půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Mezi zastávkami Želivského a Vinice po zhruba 3 měsících znovu jezdí tramvaje. Pát člověka do kolejiště brzo ráno na 1:30 zastavil provoz metra na části trasy A. Nad Arabským mořem se pravděpodobně zřítil pákistánský nákladní letoun s 5členou posádkou. A zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně slunečno a naměříme až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a také autobusy 188 se vrátily na původní trasy. O důvodu zhruba 3měsíční výluky hovoří mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
0: Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Náměstí Míru dnes brzo ráno zhruba 1:30 nejezdilo metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Cestující mohli použít náhradní tramvajovou dopravu, pravidelné tramvajové linky nebo prodloužené autobusové linky. Dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V centru Prahy teď nejezdí ani metro na trase C. Kvůli plánované výluce je vyloučený provoz mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražské jeho povstání. Hnutí SPD nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Jeho šéf Tomio Okamura to oznámil na síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Petr Macinka zapojení do iniciativy oznámil před včerejším odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Nad Arabským mořem zmizel pákistánský nákladní letoun s 5 lidmi na palubě. Boeing 737-400 společnosti K2 Airways na cestě z Šardžá do Karáčí hlásil problémy s navigačním systémem. Radar podle pákistánského letištního úřadu ukazoval, že letoun rychle klesá a mění směr. Radarový kontakt pak zmizel a komunikace ustala. Úřady spustily rozsáhlou pátrací a záchranou operaci, informovala o tom agentura Reuters. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Naomi Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Česká hráčka si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
3: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchballu. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
0: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do 2 dní podlehl Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. O postup do semifinále bude odpoledne usilovat další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená 9 narazí v londýnském All England Clubu na Belgičanku Elis Mertensovou. Nad Prahou je ještě oblačno až zataženo. Během dne máme čekat polojasnou až jasnou oblohu a nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Vát bude jen mírný vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách jdeme na silnici. Jarda Kolar je připravený.
5: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště. Kvůli stavebním pracím se v každém směru jede jedním pruhem, zdržíte se přes 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je hustý provoz už za dálnicí D1. Regulují provoz v tunelech, navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru řeší nehodu, blokují pravý pruh, zdržíte se až 30 minut. Na východní části okruhu je fronta od D11 k Průmyslové na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je pomalejší provoz už od Spořilova. Kolona pokračuje až na okruh, tam se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh osobními auty celkově 20 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč, za most Klihovaru pojedete 20 minut, je to kvůli omezení. A v ulici 5. května do centra za sjezdem na Pankrác pojedete krokem za Nuselský most, je to na téměř půl hodiny. A plné jsou i okolní trasy přes Nusle, zejména Bělehradská nebo Rašínovo nábřeží před Tančícím domem.
4: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Do středy s datem 8. července vstáváte s Rádiem Praha. Honzou Chlaněm máme 5 minut po 9. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Imagine Dragons a Sharks. A bude taky Taylor Swift, její I Knew It, I Knew You.
1: Rádio Praha.

0: bola Taylor Swift na rádiu Praha. I knew it, I knew you. Je 10:15.
1: Perný den, rádia Praha. Perný den.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. 5 dní po bitvě u Hradce Králové před 160 lety v roce 1866, ve které pruská vojska porazila rakouskou armádu, zavlály černobílé pruské prapory i nad Prahou. Prusové tehdy obsadili hlavní město království. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe přesně před 45 lety, v roce 1981. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
5: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiovej.
4: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až jasný teď ráno, ale ještě oblačný až zatažený. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, jsme na 17 stupních. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vidí Jarda Koller z dopravního infocentra?
6: Hezké ráno, na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště. Kvůli stavebním pracím se v každém směru jede jedním pruhem. Více se teď zdržíte směrem z Prahy, a to až 15 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je hustý provoz, už za dálnicí D1. U nájezdu z Barandova na 16. kilometru šetří srážku dvou aut v pravém pruhu, zdržíte se až půl hodiny. Na východní části okruhu je fronta od D11 Průmyslové na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je pomalejší provoz, už od Spořilova kolona pokračuje až na okruh. A tam se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto, před chvílí se přesunuli do odstavného pruhu, celkově teď čekejte 15 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí za sjezdem na Krč, za most k Lihovaru pojedete 20 minut. A v ulici 5. května do centra se jede pomalu od budovy soudu, za Nuselský most je to na téměř půl hodiny, plné jsou i okolní trasy přes Nusle, zejména Bělehradská nebo Rašínovo nábřeží před tančícím domem.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do

0: festivalním letňáku Janáček. Více informací na www.šaryvary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: Pražákům je hej.
1: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
2: Pražákům je hej.
1: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To je čas na zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezký den. Poslanci hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní

0: hospitali Kličko informoval o dvou zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady po prvních výbuších vyhlásily poplach. Noční údery hlásí taky druhé největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Hokejový útočník David Kempf se po 9 letech vrací z NHL. Mistr světa z Prahy podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. V zámoří nastupoval Kempf za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington. Nad Prahou je stále ještě oblačno až zataženo během dne, ale čekejte polojasno až jasno a nejvyšší teploty mezi 23 a 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách ještě koukneme na silnice. Připravený s informacemi o dopravě je Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz, kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobní auta stojí hlavně před tunely, pomalu se také jede kolem Lochkova a Slivence. Na 16. kilometru po nehodě už nic nepřekáží, celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště, zpoždění 10 až 15 minut od sjezdu na Tuchoměřice i od nájezdu z Evropské. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech, ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 15 minut, směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení Vekbelské. Na jižní spojce je před Barandovským mostem fronta táhnoucí se k Lihovaru, tam jsou silničáři, je to na čtvrt hodiny. Na Nuselském mostě do centra je fronta, je tam jeden pruh vyhrazený pro autobusy. Jede se tak pomalej než obvykle, fronta od odbočky do Nuslí, za most je na více než 20 minut.
2: Díky moc, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině.

0: byli Coldplay Yellow ve 9:45 na Rádiu Praha. Pruhované tričko, červený šátek, kulaté brýle a osobitý humor, tak si diváci dodnes pamatují Felixe Holzmana. Od jeho narození dnes uplynulo 105 let. Ve svých scénkách často vystupoval i s dalšími známými umělci, třeba Karlem Gottem nebo Ivou Janžurovou.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
2: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmanovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzman vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzman scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzman tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmanovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmanovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Středa bude v Praze polojasná až jasná, teď ráno ale ještě oblačná až zatažená a maxima 23 až 25 stupňů Celsia, ještě chvíli potrvá, než se tam dostaneme, jsme na 17 stupních. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vidí Jarda Koller z dopravního infocentra?
9: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Silný provoz, kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobní auta stojí hlavně před tunely, pomalu se také jede kolem Lochkova a Slivence, celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště, delší teď směrem z Prahy, popojíždí se od nájezdu z Evropské přes 10 minut. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech, ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 15 minut, směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení ve Kbelské. Na jižní spojce před Barandovským mostem fronta za sjezdem na Pankrát, stáhnoucí se k Lihovaru, tam jsou silničáři, je to na čtvrt hodiny a na Nuselském mostě směrem do centra je jeden pruh vyhrazený pro autobusy, jede se tak pomaleji než obvykle, fronta od odbočky do Nuslí za mosty na více než 20 minut.
0: Jardo, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezkou středu, měj se, ahoj.
9: Nápodobně, ahoj.
10: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Praha žije.
11: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready? Let's
12: go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
10: Praha žije.

0: Středa 8. července, Radio Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolega Míra Kasan. Dobré dopoledne.
1: A se mnou Vojta Přívětivý, hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Víc než 50 přechodů pro chodce chce vedení Prahy 8 nechat upravit na bezbariérové. Do Žižkovského tunelu chce Praha 3 nechat do konce prázdnin namalovat optické brzdy. Druhý den čeká summit NATO v turecké Ankaře, formální jednání státníků. Za Česko se ho zúčastní prezident i premiér. A zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně slunečno s teplotami do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 8 chce nechat upravit víc přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná. Vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
1: Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu mezi Žižkovem a Karlínem zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové srážce cyklisty z chodkyní, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin. Uvedl to místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
4: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
1: Od dubna smějí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci nepravidelně. Platy pedagogů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Výzvu podepsali například organizace Eduin nebo PAK Research. Jen naslibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Münich z think tanku IDEA.
5: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
1: Pro letošní rok se částka počítá z průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na zhruba 640 tisíc korun. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
6: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce, a vyjádřit stejný závazek na příští rok, s tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
1: Formální části summitu se zúčastní prezident Petr Pavel i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Český cyklista Matias Vacek se posunul na průběžné třetí místo Tour de France. Ve čtvrté etapě dojel po úniku vedoucí skupiny na desátém místě. Zvítězil Dan Mats Pedersen. Novým lídrem slavného závodu je Nor Torstein Tren, který převzal žlutý dres od Slovince Tadeje Pogačara. Dnes peloton na Tour čeká pátá, převážně rovinatá etapa, dlouhá 158 kilometrů z Lanemecánu do Pau. Nad Prahou je stále ještě oblačno až zataženo, během dne ale čekejte polojasno až jasno a nejvyšší teploty mezi 23 a 25 stupni Celsia. Mírný vítr večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích dnes sleduje Jarda Kolér. Dobré dopoledne i tobě, Jardo.
7: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobní auta stojí hlavně před tunely. Pomalu se také jede kolem Lhokova a Slivence. Celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech. Ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 15 minut. Směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení ve Kbelské. Na jižní spojce je před Barandovským mostem fronta za sjezdem na Pankrác stáhnoucí se k Lihovaru, tam jsou silničáři, je to na čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí na Lanovém mostě ke sjezdu na Průmyslovou a na Nuselském mostě směrem do centra je jeden pruh vyhrazený pro autobusy, jede se tak pomaleji než obvykle, fronta od kongresového centra je na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Pokračuje summit NATO v Ankaře. I dnes se tématu samozřejmě věnujeme jak ve zprávách, tak na serveru irozhlas.cz. Děje se toho ale mnohem víc. Třeba to, že Státní fond audiovize oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí, a nebo to, že tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Taková tedy budou témata této hodiny. No a co se hitu týče, zazní Dermot Kennedy. So kiss me the way. Taky Linkin Park. A celé to odstartuje Teddy Swims, který už za týden a 3 dny vystoupí na Colors of Ostrava. Je středa 8. července a 7 minut po 10. hodině vám ze 107,1 FM hezký poslech přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byla Dido v dopolední Praze. Hezkou středu přejeme. Po včerejšku velká radost v českém sportu. Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu. 29letá česká tenistka ve čtvrtfinále porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Osakaovou. Ve dvou setech 7-6 a 6-4. V úvodu zápasu sice dvakrát přišla o podání, po každé si ho ale hned vzala zpátky a první sadu získala v tiebreaku. Ve druhém setu rozhodla až koncovka, za stavu 4-4 Muchová soupeřce prolomila podání a potom zápas doservírovala čistou hrou. Česká hráčka je tak po páté v kariéře v semifinále Grand Slamu a zároveň se zařadila mezi tenistky z Československa a Česka, které v Open éře došly do semifinále na všech čtyřech Grand Slamech. S kým se Karolína Muchová utká o své první wimbledonské finále a jakou s ní má vzájemnou bilanci? Odpověď najdete na webu idrozhlas.cz. Jak to 3 minuty po 10:45 vypadá na pražských silnicích. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz. Kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobní auta stojí hlavně před tunely. Pomalu se také jede kolem Lochkova a Slivence. Celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech. Ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 10 minut. Směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení Vekbelské. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí do sjezdu na Zahradní město ke sjezdu na Průmyslovou a na Nuselském mostě směrem do centra zůstává fronta na víc než 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli, protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Topíte se v reklamách.
5: Reklama.
4: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Itles na Rádiu Praha, bude 10:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Náměstí Míru dnes brzo ráno zhruba 1,5 hodiny nejezdilo metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V centru teď nejezdí ani metro na trase C. Kvůli plánované výluce je vyloučený provoz mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Změnu dnes posoudí poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Na stříbrné návrší v Krkonoších, nedaleko Luční boudy, se po 70 letech vrátily krávy. Správa Národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje. Řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro něj lepší podmínky. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů, systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo zařízení v přístavu. Spojené státy útok zdůvodnily předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Švýcarska si po vyřazení Kolumbie 4-3 po penaltovém rozstřelu zahrají ve čtvrtfinále světového šampionátu proti obhájcům titulu. Argentinci totiž otočili duel s Egyptem na 3-2, když ještě v 78. minutě prohrávali o 2 branky. Dnes bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupni Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno, odpoledne až polojasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Jaroslav Koller. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště zdržení 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobní auta nejvíce popojíždějí mezi sjezdem na Lochkov a Barrandov. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské. Osobními auty se jede výrazně rychleji. Tradiční kolony jsou na magistrále na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. A v ulici k Barrandovu směrem na okruh se popojíždí od Barrandovského mostu. U Geologické je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. Zpoždění 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3:15 po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Vlny, zátopek nebo nový film od Martina Scorseseho. To jsou některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře znovu příjem žádostí o podporu nových filmů. A víc se řekneme už za chvíli. Hezký poslech.
4: Dopolední Praha
2: a Vojtěch Přívětivý.

0: Sombra jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha, je 10:45 a dobrý den vám přejeme. Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátí v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Ze Stříbrného plátna zpátky na pražské silnice na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště, zdržení asi 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, kamiony se zastavují už za dálnicí D1. Osobní auta nejvíce popojíždějí mezi sjezdem na Lohkov a Barrandov. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení Vegbelské, osobními auty se ale jede výrazně rychleji. Tradiční kolony jsou na Magistrále, na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu a v ulici k Barrandovu směrem na okruh se popojíždí od Barrandovského mostu. U Geologické je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace, zpoždění asi 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Je 11 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Míra Kasan. Míro, přeju tě hezké dopoledne.
1: Vojto, ještě jednou hezké dopoledne, Vojto.
0: Hezké dopoledne.
1: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Státní zástupce obžaloval bývalého důstojníka STB kvůli pronásledování herce Töpfera. Do Arabského moře u Karáčí se pravděpodobně zřítil pákistánský nákladní letoun s 5členou posádkou. A bude polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. Podle něj i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Praha 3 dá letos na kulturu, sport, sociální oblast i péči o životní prostředí víc než 14,5 milionu korun. Je to o zhruba 2,5% víc než minulý rok. Shodli se na tom zastupitelé třetí městské části, říká její mluvčí Petr Habáň.
4: Jedná se o navýšení o inflaci za rok 2025. O inflaci navýšená částka bude rozdělena mezi oblast kultury a oblast sociální a zdravotní.
1: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti, který údajně v 70. a 80. letech pronásledoval herce Tomáše Töpfera. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků STB. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Tomáše Töpfera tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Nad Arabským mořem zmizel pákistánský nákladní letoun s 5 lidmi na palubě. Boeing 737-400 společnosti K2 Airways na cestě z Šardžá do Karáčí hlásil problémy s navigačním systémem. Radar podle pákistánského letištního úřadu ukazoval, že letoun rychle klesá a mění směr. Radarový kontakt pak zmizel a komunikace ustala. Úřady spustily rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci, informovala o tom agentura Reuters. Po Karolíně Muchové bude bojovat o postup do semifinále tenisového Wimbledonu také Linda Nosková. Její čtvrtfinálovou soupeřkou bude od 14 hodin našeho času Belgičanka Elise Mertensová. Čím je nebezpečná, říká kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
5: Linda hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a může zahrát skvělý zápas. Ona je jako na té trávě hrozně nepříjemná hráčka. Ona jako kousavá, nic se jako nevzdává, ale pak když jako se zareješ pod kůži, tak dostane takovýho jako nerva. Uvidíme, jak to bude.
1: V Praze dnes bude polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 až 24 stupně Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno, odpoledne až polojasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Jaroslav Koller.
6: Hezké dopoledne, na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru v opačném směru od nájezdu z Evropské, a to vždy na téměř 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobní auta projedou výrazně rychleji. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské, v osobních autech se zdržíte jen krátce. Tradiční kolony jsou na magistrále na Nuselském mostě do centra nebo ve Zonově od Florence k muzeu. A v ulici k Barandovu směrem na okruh se popojíždí od Barandovského mostu u Geologické, je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. Zpoždění 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne, 5,5 minuty po 11. hodině posloucháte vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to, už za chvíli v něm budeme mluvit třeba o umělém kloubu na míru, který zároveň léčí. Čeští vědci testují implantát tištěný na 3D kovové tiskárně. Řečele, přijde i na více než 7 milionů korun, které letos rozdá Praha 1 v rámci projektu Korenci. No a budeme vám hrát, zazní zpěvák Hozier.

nebo Wiz Khalifa a Charlie Puth. Je středa 8. července, teplotní maxima v Praze, ještě jednou připomenu, kolem 24 stupňů. Ať už dnes máte v plánu cokoliv, budeme rádi, když tu středu strávíte s námi. Hezký poslech.

0: byla skupina Train. O znění vašeho středečního dopoledne se stará Radio Praha. Čeští vědci testují nový typ kloubního implantátu, který by v budoucnu nemusel jenom nahrazovat poškozený kloub, ale zároveň by mohl i léčit. Na vývoji pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a lékaři z Motolské nemocnice. Základem je implantát vytištěný na 3D kovové tiskárně z titanu, a to na míru konkrétnímu pacientovi. Důležité je, že materiál je porézní, má v sobě drobné otvory nebo dutinky, tedy podobně jako kostní tkáň, a díky tomu může do implantátu prodůstat kost, ale zároveň se do něj dají před operací napustit léčivé látky. Ty by se potom v těle postupně uvolňovaly. Vědci zkoušejí například antibakteriální látky anebo antibiotika, která by mohla pomáhat jako bariéra proti pooperačním zánětům. Zatím jde ale hlavně o hledání vhodných materiálů a přesného způsobu, jak léčiva uvolňovat bezpečně a kontrolovaně. Jak dlouho trvá vytisknout takový model kolenního implantátu a kolik vrstev musí 3D tiskárna vytvořit, to se dozvíte, pokud se vydáte na náš zpravodajský web irozhlas.cz. Co se dozvíte teď, to je aktuální dopravní situace v Praze na D7, obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje také regulace provozu v tunelech, kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobní auta více popojíždějí až mezi sjezdy na Lochkov a Ořech. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské, v osobních autech se zdržíte jenom krátce. Tradiční kolony jsou na magistrále, na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. A v ulici k Barandovu směrem na okruh se popojíždí od Barandovského mostu. U Geologické je uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. Zpoždění 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po páté první. UDG dvojkou. Jediná cizinka v top 5 a nejlepší novinka Olivia Rodrigo je třetí. A 12 dalších aktuálních hitů, to je naše hitparáda. Bez vás by to nešlo. Hlasujte.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 11:30 a vysíláme krátké zprávy. Připravil je Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Poslanci hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. 25 vzdělávacích organizací vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat jak učitelé, tak třeba i vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z hnutí ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu chce jednat už teď v létě. Státní zástupci by měli mít do délky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rozhodl o tom Ústavní soud. Obrátil se na něj Pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila. Změnilo se to až v říjnu loňského roku. Úterní americké útoky na cíle v Íránu byly absolutně nezbytné, protože Írán porušuje příměří. Řekl to dnes podle agentury Reuters šéf NATO Mark Rutte. Americká armáda v úterý zaútočila na desítky cílů v Íránu. Označila to za reakci na íránské útoky na 3 tankery v Hormuzském průlivu. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. V Praze dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno odpoledne až polojasno a naměříme až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích dál sleduje Miroslav Koller. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na D7 zůstávají obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony se zastavují už ve sjezdech z dálnice D1. Osobní auta více popojíždějí až mezi sjezdy na Lochkov a Ořech. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Gbelské. V osobních autech se zdržíte jen krátce. Na Vopatská je zcela plná před Gbelskou kvůli dopravnímu omezení. Obvykle kolony jsou na magistrále na Nuselském mostě do centra nebo ve Wilsonově od Florence k muzeu. A v ulici k Barandovu směrem na okruh se popojíždí od Barandovského mostu geologické uzavřený pravý pruh kvůli opravě kanalizace. Zdržení teď necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele? A dokáže někdo...

0: To byl Miles Smith, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Praha 1 rozšiřuje systém Korenci. Vedle příspěvků na dětské kroužky nebo zdravotní péči pro seniory, teď nabízí finanční podporu také všem dospělým lidem, kteří trvale žijí v centru metropole. Letos rozdá ve třech projektech více než 7 milionů korun. Další informace zjišťoval redaktor Mikuláš Vochoska, který je se mnou ve studiu. Mikuláše, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Lidé můžou podávat žádosti o příspěvek od začátku července. Na nový program radnice uvolnila 3 miliony korun. Dosud byl projekt určený především pro seniory. Přihlásit se může 1000 lidí, každý z nich získá 3000 korun v podobě elektronických korentů, které může využít u zapojených místních obchodníků a poskytovatelů služeb. Stejnou částku z vlastních peněz u nich potom ale musí také zaplatit. Radnice na tři programy Korenci letos vyčlenila více než 7 milionů korun, jak už jsme říkali, a cílem je pomoct lidem s běžnými výdaji a zároveň podpořit místní podnikatele, obchody, lékárny anebo třeba sportovní kluby.
0: Zmínili jsme, že Praha 1 má tři programy Korenci. Na co všechno můžou obyvatelé tedy ty příspěvky čerpat?
1: Tak ten projekt Korenci funguje v Praze 1 už několik let a místní ho můžou využívat v různých oblastech. Rodiny můžou třeba čerpat příspěvky na dětské kroužky, sport nebo letní tábory. Korenty tady pokryjí 75% z ceny. Radnice na tyto aktivity letos vyčlenila 500 000 korun. Další 4 miliony korun míří na podporu zdraví. Lidé můžou získat až 1000 korun na léky, zdravotnické pomůcky nebo preventivní vyšetření a Korenty zaplatí až 70% z nákupu. Nový program pro dospělé a seniory tak rozšiřuje systém, který má podle radnice pomáhat obyvatelům i místní ekonomice zároveň. Ještě doplním, že zájemci se musí zaregistrovat online a elektronické korenty získají až po schválení. Ty potom uplatní při placení u zapojených obchodníků.
0: Praha 1 rozšiřuje systém Korenci. Mluvili jsme o tom s redaktorem Mikulášem Vochoskou. Mikuláši, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a my se ještě vydáme na pražské silnice. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště kvůli omezení na zhruba 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují také provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobní auta více popojíždějí až mezi sjezdy na Lochkov a Ořech. V Brněnské na příjezdu do Prahy je silný provoz ze 4. kilometru, popojíždí hlavně pravý pruh. V Cínovecké na příjezdu pro 8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení Vegbelské. V osobních autech se zdržíte jen krátce. Novopatská je zcela plná před Kbelskou kvůli dopravnímu omezení a obvyklé kolony na magistrále, na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: George Ezra nás vzal na výlet do Budapešti z maďarské metropole, teď ale zpět do té české. Rádio Praha vysílá polední zprávy. Míra Kasen má slovo, hezké poledne.
1: Hezké poledne, 11 hodin. Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů, ne podle obcí. Podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Americký prezident Trump nechce pokračovat v jednáních s Íránem. Memorandum o porozumění je podle něj mrtvé. A bude slunečno s teplotami do 24, zítra do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Montessori škola v Praze 6 se osamostatní. Nebude tak už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2027-28 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6. Vysvětluje rozhodnutí tamní místostarostka Mariana Čapková z Prahy sobě.
3: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přehlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
1: Česká republika přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou, řekl to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zareagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Andreje Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil šéf hnutí Tomio Okamura. Premiér Babiš k tomu řekl, že koalice si vše vyříká na páteční koaliční radě. Memorandum o porozumění i příměří s Íránem jsou podle amerického prezidenta u konce. Donald Trump to oznámil po sérii amerických náletů, na které Írán odpověděl údery na americké cíle v Perském zálivu. Podle šéfa Bílého domu se režimu v Teheránu nedá věřit.
5: Donald Trump označil íránské vládnoucí kruhy za násilnickou lůzu, se kterou nemá smysl dál ztrácet čas při jednání. Podle amerického velení zasáhly Spojené státy v noci na dnešek v Íránu na 80 cílů, většinou vojenských člunů revolučních gard. Byla to odveta za opakované útoky na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem, které Spojené státy označují za vážné porušení příměří. Z toho Írán naopak obvinuje Spojené státy. Na noční nálety podle revolučních gard odpověděl útokem na 85 amerických cílů, zejména v Bahrajnu a Kuvajtu. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den. Po něm ve čtvrtek rozehrají čtvrtfinálový duel Francie s Marokem. Pak se utkají o postup do semifinále Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupni Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost. Čerstvý vítr bude postupně slábnout. Zítra má být jasno, odpoledne až polojasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A slovo má Jaroslav Koller. Jardo, jak to vypadá na silnicích?
6: Hezké poledne. V Brněnské na příjezdu do Prahy je silný provoz ze 4. kilometru. Popojíždí hlavně pravý pruh. Na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště kvůli omezení na zhruba 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty se zdrží jen krátce. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské. V osobních autech se také zdrží jen krátce. Novopatská je zcela plná před Kbelskou kvůli omezení. Obvyklé klony jsou na magistrále, na Nuselském mostě do centra nebo ve Vilzonově od Florence k muzeu. Regulují provoz na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice. Postojíte od Zlíchovského tunelu zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, před 5 minutami odbylo pravé poledne, vy posloucháte Rádio Praha, na kterém vám v této hodině zahrajeme třeba Chapel Roan. Zazní Declan J. Donovan. Majitelé psů v Česku registrují od července své mazlíčky do evidence. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Středa 8. července, dnešní datum. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Ask yourself.

0: středu odpoledne posloucháte vysílání Rádia Praha. Děkujeme. Majitelé psů v Česku mají od července novou povinnost, a to nechat svého psa zapsat do centrální evidence. První den veterináře je zaregistrovali zhruba 3000 zvířat, dalších 10 000 už bylo v systému zapsaných z testovacího provozu. Podle veterinářů zatím registr funguje bez větších problémů a lidé se nemusí bát, že by museli psa přihlásit hned. Zápis totiž provádí veterinář na žádost majitelem a stačí ho spojit s běžnou návštěvou ordinace. Nejpozději ovšem s příštím očkováním proti vzteklině. Někteří lidé ale přicházejí dřív, a to hlavně proto, že chtějí mít psa v evidenci pro případ ztráty. Nový systém má totiž pomoct nejenom majitelům a veterinářům, ale i obcím nebo policii. Třeba při hledání zaběhnutých psů nebo při omezování nelegálního obchodu se zvířaty. Tématu se věnujeme i na webu iRozhlas.cz, stejně tak jako třeba dneškem pokračujícímu summitu na Tovanka, festivalu ve Varech anebo světovému fotbalovému šampionátu. Tak se tam podívejte. My se teď podíváme na pražské silnice. Na D7 z Chomutova do Prahy je kratší fronta před sjezdem na letiště kvůli stavebním pracím, zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za dálnicí D1 na kilometru 78. Osobními auty se zdržíte jen krátce. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zděby kvůli omezení Vekbelské. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Novopatská pojíždí před Kbelskou celá kvůli dopravnímu omezení a Nuselský most je plný směrem do centra. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: The Killers, je půl jedné, posloucháte Rádio Praha a vysíláme krátké zprávy, připravil je Míra Kasan.
1: Dobré odpoledne. Přibližně 12 000 domácností v Praze 4 je stále bez teplé vody. Odstávka, za kterou může netěsnost potrubí, trvá už od čtvrtka a od té doby se obnovení dodávek několikrát posunulo. Nejnovějším termínem, do kterého mají mít všichni lidé v Praze 4 teplou vodu, je dnešní večer. Informoval o tom starosta čtvrté městské části Ondřej Kubín. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 000 na 400 000 korun. Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. Novelu teď posoudí Senát. Vodní záchranáři v Česku za letošní léto evidují už přes 420 zásahů. To je skoro 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Americký prezident Donald Trump zvažuje, že přeruší obchodní vztahy se Španělskem. Řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko podle Trumpa nedává dost peněz na obranu a je špatným partnerem. Španělská vláda na to reagovala tím, že s Washingtonem udržuje skvělé hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. České volejbalistky dnes vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou o 16:30 s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám. V Praze bude odpoledne polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno odpoledne až polojasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sledují kolegové z Dopravního informačního centra. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na D7 z Chomutova do Prahy je kratší fronta před sjezdem na letiště kvůli stavebním pracím, zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem od dálnice D5 a směrem na letiště od Lochkova, je to na 10 až 15 minut. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby kvůli omezení ve Kbelské. Osobními auty se téměř nezdržíte. Novopatská po pojíždí před Kbelskou celá kvůli omezení. Nuselský most je plný směrem do centra a ve Vilzonově do centra se jede krokem od Bulhara. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
2: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album Brit.

0: hvězdu nebo papričky. Vyberte si na našem Facebooku. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: 4:15 po půl jedné pokračuje dopolední Praha. V našem týdenním seriálu se opět budeme věnovat SCIO školám. Jak umělecký talent podporuje pražská SCIO škola v Bubenči, to řekneme už za chvilku, do té doby třeba Kygo nebo Walk the Moon. Dobrý den.
0: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: Jestli zpěvák Michael Bublé, který právě dozněl ve vysílání Rádia Praha, jako malý chodil do lidové školy umění, do takzvané Lidušky, to se mi nepodařilo zjistit. Nicméně řada z nás do takové lidovky, lidušky chodila. Jenže hra na hudební nástroj doprovázela také povinná hudební nauka, někdy i přísné profesory, a tak radost z hraní vystřídala spíš nechuť v umění pokračovat. Program Scio Art, který využívají některé Scio školy, se zaměřuje na rozvíjení talentu, ale jiným způsobem. Víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Když se řekne Scio Art, tak jsme v základním uměleckém vzdělávání. To je to, čemu se říká Zuška, to je to, čemu se říká Liduška postaru.
2: Říká zavedení Scio Artu Jan Dufek.
1: My ve Sciu jsme vlastně přišli na to, že stejně jako je potřeba v tom základním, středním a teď už i v tom vyšším vzdělávání mít možnost vydat se jako jinou cestou, takže i to umělecké vzdělávání a vlastně ten volnočas celý by mělo mít taky nějakou alternativu. Vnímáme ho trochu jinak než v těch tradičních základních uměleckých školách, kde je cílem ta dovednost, ten skill mít na konci virtuóza, což samozřejmě má svoje opodstatnění a má svůj cíl. Zároveň tam samozřejmě často dochází k tomu, že si z toho ty děti a potom ty dospělí odnášejí nějaký jako odpor vůči tomu hraní, vůči kultuře, vůči nějaký formě umění. A je to strašně jednoduchý. Scio má základní koncept fungování připravovat děti na budoucnost. Jsme v době, kdy budoucnost je čím dál tím rozostřenější. Mění se kolem nás hrozně moc věcí, ať už je to umělou inteligencí, ať už je to změna sil ve světě. Strašně těžko se předvídá, na co bychom měli dnes připravovat děti, aby za 5 let, za 10 let byly úspěšné a dokázaly se orientovat. A my si myslíme, že vlastně umění je jedna z těch dovedností, které nám k tomu pomoct právě můžou. Je to tvořivost, je to kreativita, je to vlastně trénink k otevřený mysli, k tomu, že ať se odstnu kdekoliv, tak budu schopný se podívat, vytáhnout z toho něco zajímavého a přetvořit ten svět v to, co já potřebuju. Nejdramatičtěji je to vidět v hudebním oboru, kde máme studio Play, ve kterém se děti schází v malinké skupině a vlastně od začátku se snaží vytvořit kapelu. Neučí se hrát jenom na jeden nástroj, že by chodili a učili se prostě hrát celý rok jenom na kytaru, ale učí se rovnou tou hudbou komunikovat. Jeden z našich průvodců říká, že jeho cílem je naučit děti, aby milovali hudbu. To znamená, že oni si můžou po 3 měsících vlastně přesednout a z bicích si vyzkoušet kytaru. Spíš než nějaký konkrétní nástroj, je učíme rozumět hudbě, rozumět a vyjadřovat se dalším jazykem.
2: Podobným způsobem vedou průvodci své žáky v rámci Scio škol i napříč ostatními obory. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je kratší fronta před sjezdem na letiště kvůli omezení. Zdržení od Kněževce je ze 3. kilometru až na 10 minut. Na pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 směrem na letiště od Lochkova. Je to na 10 až 15 minut. V Cínovecké na příjezdu po D8 je fronta kamionů od sjezdu na Zdiby. Kvůli omezení ve Kbelském osobními auty se téměř nezdržíte. Novopatská popojíždí před Kbelskou v celé délce od Černého mostu kvůli dopravnímu omezení a kolonu čekejte i na celém Nuselském mostě směrem do centra. Přeju šťastnou cestu a od mikrofonu se pro dnešek loučí Vojtěch Přívětivý. Po 13. hodině s vámi kolegyně Lenka Vahalová. Naslyšenou zítra.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: dne.
1: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 13. a ve studiu je Mirek Kasan, hezký den.
2: A se mnou Lenka Vahalová, hezký den. Tramvaje v Praze po zhruba čtvrt roce znovu jezdí mezi zastávkami Želivského a Vinice. Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice u Prahy, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. Druhý den čeká summit NATO v turecké Ankaře, formální jednání státníků. Za Česko se ho účastní prezident i premiér. A bude polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a taky autobusy 188 se vrátily na původní trasy. O důvodu zhruba tříměsíční výluky hovoří mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
2: Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Muž je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom policejní mluvčí Vlasta Suchánková, podle které může jít i o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Žet podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnil 14-letého chlapce a dalšího 12-letého opakovaně zneužíval. Případem se zabývá Středočeský krajský soud. Lékař vinu odmítá. V případě odsouzení mu hrozí až 12-leté vězení. Státní zástupci měli mít do délky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rozhodl o tom ústavní soud. Obrátil se na něj pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila. Změnilo se to až v říjnu loňského roku. Do té doby byl výpočet podle ústavního soudce Josefa Baxy diskriminační a stát bude muset peníze v některých případech doplatit.
5: Bude doplácet v případě, že ten nárok tyto maminky, tedy státní zástupkyně, uplatní. My jsme řekli se z druhé strany, že princip právní jistoty vyžaduje, aby i v této věci případně stát mohl uplatnit námitku promlčení, to znamená, nepředpokládáme, že by šlo o nějaké hodně staré nároky.
2: Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli potvrdit své závazky výdajů na obranu. Novinářům to před začátkem jednání řekl prezident Petr Pavel. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
6: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
2: Formální části summitu se zúčastní prezident Petr Pavel i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Tenistka Linda Nosková se dnes pokusí projít do semifinále Wimbledonu. Od 14 hodin se na trnatém Grand Slamu v Londýně střetne poprvé v kariéře s Belgičankou Elise Mertensovou. Zápas v přímém přenosu odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupně Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno, odpoledne až polojasno s teplotami do 23 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Vracíme se na silnice a slovo už má Kuba Vodička. Zdravím tě, jak to vypadá na silnicích?
7: Ahoj Lenko, hezko odpoledne.
0: Zatím je poměrně klid, kolony máme hlavně u omezení. Jedno z omezení je na příjezdu do Prahy po D7, kratší fronta je v tuto chvíli od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru D7, je to maximálně na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou pak fronty v obou směrech před Ořechem, odjet směrem na D1 se popojíždí od nájezdu z D5 směrem na letiště, pak kolona od Lochkovského tunelu v obou směrech je to také asi na 10 minut a obou směrně se zdržíte před omezením, které je v celé Kbelské ulici. Kolona je jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak také v opačném směru, kde se popojíždí v Novopatské od sjezdu na Černý most, ale i zde v obou směrech je zdržení 10, maximálně 15 minut a pomalu pojedete ještě na Nuselském mostě směrem do centra, kde je pravý pruh vyhrazen pro autobusy, proto je tam velmi silný provoz. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou máme 5 minut po 13. a je tu další muzika, Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for... Bude tu i John Newman.

0: Krásné odpoledne, Kedrák. Teď máme 2:45. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Čeští vědci testují implantát tištěný na 3D kovové tiskárně. Podrobnosti i fotky najdete na praha.rozhlas.cz. Samozřejmě sledujeme situaci na silnicích. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště kvůli tedy omezení od 3. kilometru od Kněževsi je to na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou fronty v obou směrech před Ořechem. Pomalu se jede směrem na letiště od Zbraslavy a v opačném směru od nájezdu z dálnice D5 je to na 10 až 15 minut. Jinak v obou směrech se zdržíte před omezením ve Kbelské. Kolony jsou v Cínovecké od sjezdu na Zděby a v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, je to na 15 minut a kolonu stále čekejte na magistrále směrem do centra v obou směrech. Popojíždí se od Florence a také na celém Nuselském mostě. Tady je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.

0: Hezké odpoledne, 13.30, Rádio Praha stále s vámi, teď už zprávy s Mirkem.
1: Hezké odpoledne. V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a taky autobusy 188 se vrátily na původní trasy. Důvodem zhruba tříměsíční výluky byly práce na kolejovém rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou třídou a napojování budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici náměstí Míru dnes brzo ráno zhruba hodinu a půl nejezdilo metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Kvůli plánované výluce teď nejezdí ani metro na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti, který měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpffera, řekl to mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků STB. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta pro Spojené státy velký problém. Donald Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou USA a alianci vyčetl, že Spojené státy nepodpořila ve válce proti Íránu. České baseballisty čeká na pražském týdnu zápas o bronz s Němci. Začne v areálu Eagles za hodinu. Finále obstará od 19 hodin duel Nizozemsko-Tchajvan. Praze dnes bude polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupni Celsia. Večer začne postupně přibývat vysoká oblačnost a čerstvý vítr bude slábnout. Zítra má být jasno odpoledne až polojasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice a slovo už má Jakub Vodička. Jak to vypadá, Kubo?
3: Hezké odpoledne. Provoz je stále poměrně poklidný. Máme jen některé kolony před omezením. Jedno z omezení je stále před sjezdem na letiště na příjezdu do Prahy po D7. Zde se tvoří nesouvislá kolona, která zasahuje ke sjezdu na Kněževes na 3. kilometr, ale to zdržení je jen na několik málo minut. Pomalu se jede ještě na Pražském okruhu, tam sice není omezení, ale zpomaluje se v obou směrech u Ořechu. Pomalu pojedete ve směru na letiště od Zbraslavy, respektive v tuto chvíli koukám, že už od Písnice před tunely. V opačném směru se auta zastaví ve sjezdu z D5, zdržení je to v obou směrech na 10 až 15 minut. Naopak omezení brzdí stále provoz ve Kbelské. Kolony se tvoří jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, zdržení zhruba na 15 minut a pomalu pojedete obou směrně také na magistrále směrem do centra. Popojíždí se jak od Florence k muzeu, tak v opačném směru na Nuselském mostě, je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a za chvíli na slapy. V Česku roste počet lodí i vůdců plavidel a naopak klesá počet utonulých lidí. Data dnes představila u Slapské přehrady státní plavební správa společně se záchranáři a poříční policií. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, teď máme přesně 2:45, stále posloucháte Rádio Praha. Roste zájem lidí o rekreační plavbu lodí, přibývá tak malých plavidel i jejich vůdců. Přesná data dnes představila státní plavební správa na Slapské přehradě. Ta v Česku patří k nejvyhledávanějším vodním plochám. Reportérka Věra Hájková je právě na Slapech a má pro nás další informace. Hezké odpoledne.
1: Překrásné odpoledne.
0: Jak moc se za poslední dobu zvýšil počet lodí a lidí, kteří je chtějí řídit?
1: No tak počet lodí se za 10 let zvýšil na dvojnásobek. Podle státní plavební správy je evidovaných aktuálně 22 tisíc plavidel na vodních plochách, se ale pohybuje ještě přibližně stejný počet malých lodí, které evidenci nepodléhají. No a vůdců malých vodních plavidel je registrovaných 71 tisíc a každým rokem jich přibývá 3,5 tisíce. Zájem roste prý hlavně od doby covidu.
0: A vejdou se bezpečně vedle sebe na řeky a přehrady plavci lidé na pedobordech a lodě?
1: No, ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa Němcová mi dnes říkala, že se vejdou, ale je nutné dodržovat daná pravidla. Pro plavidla platí třeba vyznačené úseky, kde musí jezdit v pomalém, takzvaném výtlačném režimu. Plavci by zase neměli plavat do plavebních drah lodí, měli by se koupat v takových těch označených koupalištích. Tady na Slapech to jsou konkrétně takové žluté bojky. Správa má taky dvě kampaně. Jedna se jmenuje Bezpečně na vodě, která řeší pohyb lidí u vody i na ní, a provůdce plavidel má letos zase kampaň, jak bezpečně zdolávat plavební komory. Jinak loni řešila správa 21 lodních nehod, letos 6, ale nebyly vážné.
0: Lidem na přehradách pomáhá vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Jaký vedení hodnotí start letošní letní sezóny?
1: No, příliš pozitivně ne. Vodní záchranná služba Červeného kříže působí na 16 vodních plochách a letos už řešila přes 420 událostí. Je to téměř polovina zásahů, co měla za celou loňskou sezónu. Za tím vysokým počtem je podle prezidenta záchranářů Davida Smejkala nedávné tropické počasí, které přivedlo k vodě velké množství lidí. Mezi nejčastější zásahy patřily právě kolapsy z tepla, také různé druhy úrazů. Často šlo třeba o chataře, kteří se zranili při údržbě svých objektů. Letos taky záchranáři bohužel evidují už 27 utonulých. Za loňský rok to bylo za celou republiku 165. Tady záchranáři radí nepřeceňovat cíly a hlavně neskákat rozehřátí do vody.
0: V Česku roste počet lodí i vůdců plavidel. Toto i další data dnes představila Slapské přehrady státní plavební správa společně se záchranáři a hořiční policií. A byla u toho naše reportérka Věra Hájková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha živě.
0: A z vody se vracíme na silnice. Dívám se, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Zdržení stále čekejte na příjezdech k omezení ve Kbelské. Kolony jsou jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se zastavíte před sjezdem na Satalice. Zdržení 15 minut. A kolony čekejte obousměrně na příjezdech do centra po magistrále. Popojíždí se ve směru z Holešovic od Florence k muzeu a směrem z Pankráce se auta zastavují už před Nuselským mostem. Je to na 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Má podle předsedy ODS Kupky přispívat do vlastní muniční iniciativy, nikoliv do americké. Praha 3 navýšila částku na dotace na kulturu, sport a sociální oblast. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je podle amerického prezidenta Trumpa u konce. Odpoledne čekejte jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů.
2: Především tu máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
0: Se zapojením do iniciativy nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Praha 3 dá letos na kulturu, sport, sociální oblast i péči o životní prostředí více než 14,5 milionu korun. Je to o zhruba 2,5% více než minulý rok. Shodli se na tom zastupitelé městské části, říká její mluvčí Petr Habáň.
3: Jedná se o navýšení o inflaci za rok 2025. O inflaci navýšená částka bude rozdělena mezi oblast kultury a oblast sociální a zdravotní.
0: Montessori škola v Praze 6 se osamostatní, nebude už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2027 až 8 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6, vysvětluje rozhodnutí tamní místostarostka Mariana Čapková z Prahy sobě.
4: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přehlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
0: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Spojené státy na Írán v noci podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Trump v Ankaře také ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i americké a izraelské válce proti Íránu. Španělsko zase kritizuje za nesouhlas s navýšením výdajů na obranu NATO a za neposkytnutí vojenských základen ve válce s Íránem. České volejbalistky vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou od 16:30 s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám. Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Povane slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Vracíme se na silnice a slovo má opět Kuba.
6: Hezké odpoledne. Začnu na Pražském okruhu, kde je stále silnější provoz před Ořechem, a to v obou směrech. Směrem na D1 se popojíždí od sjezdu z dálnice D5, směrem na letiště jsou kolony od sjezdu na Lochkov. V obou směrech čekejte zdržení kolem 10 minut. Přímo v Praze se pak zdržíte na příjezdech k omezení Vekbelské, kde jsou kolony jak v Cínovecké od sjezdu na Zděby, tak v opačném směru v Novopatské, kde se auta zastavují před sjezdem na Satelice. Zde je to ale v obou směrech na 10, maximálně 15 minut. A provoz vázne ještě na příjezdech do centra po magistrále. Popojíždět budete jak směrem z Holešovic, kde je kolona od Florence k muzeu, tak směrem z Pankráce, kde kolona začíná kvůli omezení a pravému pruhu vyhrazenému pro autobusy už před Nuselským mostem. Je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S vámi Lenka Vahlová a také dobrá muzika. Bude tu Nico Santos. Taky Miraj.
7: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu.
5: nebo teď Jennifer Lopez a David Guetta.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, dnes je středa 8. července, stále můžete hlasovat pro hit týdne, jednoduše na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Samozřejmě stále sledujeme situaci na silnicích. Pomalu se jede na příjezdech ke Kbelské ulici, kde je omezení. Kolony čekejte jak v Cínovecké, skoro od sjezdu na Zděby, tak v Novopatské, kde se zastavíte u sjezdu na Satalice. A je to na 15 minut. Nesouvislá kolona je také na okruhu a Štědobohlovské spojce od dálnice D11 k Průmyslové pojedete 10 minut a provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále. Po pojíždí se ve směru z Holešovic od Florence k muzeu a směrem z Pankráce se zastavíte před Nuselským mostem. Tady je to na 15 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Adonis a Perfume, teď máme zprávy na 14.30, stále posloucháte Rádio Praha.
1: Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě zůstává i nadále. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosu z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. V Praze pokračuje výluka na části linky metra C. Do pátku dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání nahrazují autobusy XC. Ve špičkách jezdí v intervalu 80 sekund, ráno a večer každé 3 minuty. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin. Ve slovenském Trenčíně začíná multižánrový festival Pohoda. Dnes na ně vystoupí britská kapela The Cure, v dalších dnech pak třeba skupiny Gorillaz nebo Prodigy. 30. ročník akce je vyprodaný a kvůli enormnímu zájmu potrvá o jeden den déle než běžně. Zbytek nečekejte polojasno až jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat čerstvý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice. Kubo, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. Silnější provoz stále očekávejte na Pražském okruhu, kde jsou fronty před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede jak směrem na letiště, kde se auta zastavují na úrovni Lochkova, tak směrem na D1, kde jsou kolony od sjezdu z D5. V obou směrech zdržení 10 až 15 minut. Přímo v Praze pak pojedete pomalu na příjezdech ke Kbelské ulici, kde je omezení. Kolony jsou jak v Cínovecké, kde se zastavíte za sjezdem na Zdiby, tak i v Novopatské, kde kolona opět narostla. Tlak sjezdu na Černý most, v obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona se vytvořila i na Štěrboholské spojce, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, ale zdržení jen kolem 10 minut a provoz stále vázne na příjezdech do centra po magistrále, a to v obou směrech. Směrem z Holešovic pojedete pomalu od Florence k muzeu, je to asi na čtvrt hodiny. Směrem z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu a do Legerovy ulice pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 3 minuty po půl třetí, Rádio Praha stále s vámi. Za chvíli taky s Petrem Jungmanem. Dnes je totiž 8. července a v našem vysílání nesmí chybět kalendárium, tedy perný den.

0: Černý den Rádia Prava.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. 5 dní po bitvě u Hradce Králové před 160 lety v roce 1866, ve které pruská vojska porazila rakouskou armádu, zavlály černobílé pruské prapory i nad Prahou. Prusové tehdy obsadili hlavní město království. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal Radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe přesně před 45 lety, v roce 1981. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
5: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na Pražském okruhu stále silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lohkova, v opačném směru od nájezdu z dálnice D5 je to na 15 minut. Provoz vázne i na příjezdech k omezení ve Kbelské. Kolony čekejte jak v Cínovecké od sjezdu na Zděby, tak v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Nesouvislá kolona zůstává i na okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové, je to na 15 minut a provoz stále vázne na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovice popojíždí od Florence k muzeu a směrem z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu. Je to v obou směrech minimálně na 15 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: Sněmovna znovu odložila schvalování stavební novely. Policie pátrá po muži, který vykopl dveře autobusu v Praze. Německá policie zasahuje na gymnáziu v Bavorsku, několik lidí tam utrpělo zranění. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinilo z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Pražská policie pátrá po muži, který letos 12. května poškodil autobus městské hromadné dopravy. Podle kriminalistů se nejprve několik zastávek vezl a popíjel brčkem nápoj. Při vystupování ale na zastávce Římská v Italské ulici vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu linky 135 a z místa odešel. Policie zveřejnila záběry z palubní kamery a žádá veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Informace mohou lidé oznámit na tísňové lince 158. Muž je podezřelý z poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až rok vězení. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
2: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus působí velmi negativně a bylo to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
0: Německá policie zasahuje na gymnáziu ve městě Schongau na jihu Bavorska, kde bylo zraněno několik lidí. Policie zadržela podezřelého a podle prvních informací vše nasvědčuje tomu, že se škola stala terčem útoku. Počet zraněných úřady dosud nepotvrdili. Policie hovoří až o 10 zraněných. Jejich stav ani to, zda jsou mezi nimi studenti nebo učitelé, zatím není známé. Schongau leží nedaleko rakouských hranic a má zhruba 13 000 obyvatel. V Bavorsku stále trvá školní rok, letní prázdniny začnou až v srpnu. Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den a po něm se ve čtvrtek rozehrají čtvrtfinále Francie s Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno. Večer začne od západu přibývat oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Informace ze silnic pro nás má Kuba. Hezké odpoledne.
4: Příjemné odpoledne. Silný provoz stále čekejte na Pražském okruhu, kde vázne provoz před sjezdem na Ořech obousměrně. Směrem na letiště kolona začíná před sjezdem na Lochkov. V opačném směru se auta zastavují už ve sjezdu z D5, obousměrně zdržení asi 15 minut. Provoz vázne také na příjezdech k omezení, které je ve Kbelské ulici. Kolony jsou jak v Cínovecké, kde se auta zastavují aktuálně kousek před sjezdem na Březiněves, tak i v Novopatské, kde se popojíždí skoro od sjezdu na Černý most, zdržení 10 až 15 minut. Nesouvislá kolona stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut a provoz se stále vázne i na magistrále směrem do centra v obou směrech, směrem z Holešovic kolona mezi Hlávkovým mostem a muzeem, směrem z Pankráce se auta zastavují na začátku Nuselského mostu v obou směrech, čekejte také zdržení až 4 hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Dnes je středa 8. července a teď máme 5 minut po 15. a je tu další muzika Olivia Dean. Bruno Mars. Poetika.

0: Místo monitoru zeď na 8-metrové stěně právě vzniká nová multimediální show o Antonínu Dvořákovi. Jak to vypadá, kde to najdete, tak to se podívejte na náš web praha.rozhlas.cz. Na Rádio Praha stále sledujeme situaci na silnicích a v tuhle chvíli už má slovo Kuba, tak jak to vidíš?
1: Hezké odpoledne, provoz trošku se si zesílil, ale těch kolon zatím není moc. Zdržíte se stále na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech, směrem na letiště kolony od Lochkova v opačném směru od D5, zdržení 10 až 15 minut. Provoz vás dnes stále na příjezdech k omezení ve Kbelské ulici, pomalu se jede jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, respektive kousek za ním, tak i v Novopatské, kde se zastavíte u sjezdu na Černý most, zdržení kolem 15 minut. Opatrně aktuálně v Liberecké ulici směrem z centra, kousek před sjezdem na Prosek se srazila dvě auta v levém pruhu. Kratší kolona od Bulovky vás zdrží kolem 10 minut. Nesouvislou kolonu pak očekávejte ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou, naberete zpoždění asi 15 minut a pomalu pojedete stále i na příjezdech do centra po magistrále směrem z Holešovic. Kolona mezi Florencií a muzeem směrem z Pankráce začíná už před Nuselským mostem, v obou směrech je to na 15 minut. Šťastnou cestou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klik.

0: Bruno Mars dospíval přesně v 15.30 na Radiu Praha. Čas na krátké zprávy.
1: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů více a vyjde tedy na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července. Nová budova základní školy Bílá v pražských Dejvících pro 270 žáků má být hotová do konce července. Radnice za ní zaplatila 170 milionů korun. Od 1. září by měli do školy nastoupit žáci prvních až šestých tříd. Lidé můžou nově zaplatit za úschovu kola ve vybraných cyklověžích ve Středočeském kraji pomocí aplikace PIT Lítačka. Držitelé dlouhodobých kuponů pro příslušné tarifní pásmo mají navíc uložení kola na prvních 24 hodin zdarma. Soud Evropské unie v Lucemburku zamítl žaloby společnosti Apple proti Evropské komisi. Ta Apple od roku 2023 považuje za takzvaného strážce přístupu, který řídí dostupnost aplikací pro zákazníky. Proto se na něj vztahují přísnější unijní pravidla v nařízení o digitálních trzích. Podle Evropské komise Apple omezuje možnost tvůrců aplikací nabízet jejich levnější produkty na platformách této společnosti. Za to loni v dubnu vyměřila firmě pokutu ve výši 500 milionů eur. Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A situaci na silnicích stále sleduje Kuba, jak to vidíš?
3: Hezké odpoledne, situace se moc nemění, pomalu stále pojedete na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, kolony směrem na letiště jsou stále od sjezdu na Lochov a v opačném směru je kolona už ve sjezdu z D5, zdržení kolem 15 minut. Pomalu se jede také obousměrně před omezením Vegbelské. Zdržíte se jak v Cínovecké, kde se po pojíždí od sjezdu na Březiněves, tak i v Novopatské, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Černý most. I zde je to v obou směrech kolem čtvrt hodiny zdržení. Popojíždí se také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, auta se zastavují těsně před sjezdem na Běchovice, pomalu se jede k Průmyslové, i zde je ta kolona nesouvislá, zdržení na 10, maximálně 15 minut a pomalu se jede stále i na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem, směrem z Holešovic pak na úrovni Florence. Zde bych ještě upozornil, že na úrovni Florence teď nově máme v koloně hlášenou drobnou nehodu motorky s osobním autem, tak určitě velmi opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
4: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Berounský železniční tunel, trať z Prahy do Bystřice u Benešova nebo elektrifikace autobusové dopravy. To všechno chystá Středočeský kraj. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme minutu po 3:15. Středočeský kraj připravil strategický dokument Doprava 2035 s výhledem do roku 2050. Ten zpracovává očekávaný vývoj počtu lidí v kraji a propojuje ho s plánovaným rozvojem dopravní infrastruktury. Co konkrétního hejtmanství chystá na další roky, tak to nám řekne redaktor Josef Beneda. Krásný den.
1: Hezký den. Materiály zpracovával odborný tým více než rok. Ten popsal, že během příštích 20 let bude ve Středočeském kraji žít přibližně 1 660 000 lidí. V současnosti je to asi o 200 000 méně. Největší nárůst obyvatel odborníci očekávají v okolí Prahy a také na Českobrodsku. Naopak na Vlašimsku, Příbramsku nebo Rakovnicku hrozí pokles. V celém kraji se bude zvyšovat především počet seniorů. To bude znamenat také větší poptávku po veřejné dopravě. Řada železničních tratí, silnic i počet vozidel hromadné dopravy přitom už nyní naráží na své kapacitní limity.
0: A jaké stavby je tedy podle kraje nutné připravit?
1: Asi tím nejambicioznějším projektem je výstavba berounského železničního tunelu. Ten má zkrátit jízdu vlakem mezi Berounem a Prahou ze 40 minut na pouhých 13. Od vzniku projektu už ale odhadované náklady vzrostly ze 46 na 87 miliard korun. Hejtmanství chce dále vést železnici do hlavního města z Bystřice na Benešovsku přes Velké Popovice a Kamenici nebo modernizovat tratě směrem na Kladno, Kolín, Mělník nebo Mladou Boleslav. Velký důraz klade také na výstavbu vysokorychlostních tratí. Kraj také v současnosti hledá provozovatele velkokapacitních vlaků, které mají jezdit od prosince 2029.
0: Zatím jsi mluvil hlavně o železnicích, ale co silnice?
1: Určitě, tak například chce kraj také rozšířit počet elektrobusů. Teď jezdí po krajích jenom 6 a dopravci je testovali na Benešovsku a Vlašimsku, kde se jejich provoz osvědčil. Hejtmanství také dokončuje přípravy na spuštění pilotního projektu 10 vodíkových autobusů v okolí Mníšku pod Brdy. Rozšířit chce také poptávkovou dopravu nazvanou jako Pit Halo, kdy mikrobusy nejezdí podle pevných tras a jízdních řádů, ale přímo na zavolání. Program se dosud testoval na Českobrodsku a do poloviny roku 2028 by se měl rozšířit po celém území Středočeského kraje.
0: A zjišťoval ten odborný tým, kolik peněz bude kraj muset do dopravy investovat, aby všechny ty stavby a projekty dokázal zaplatit?
1: Ano, podle propočtů se investice budou muset navýšit na trojnásobek, tedy asi o 25 miliard korun ročně. Většina z toho by šla do železniční sítě. Správa železnic by musela místo stávajících asi 12 miliard korun investovat asi 34 miliard korun ročně. Zhruba o 2 miliardy by se musela navýšit náklady také krajská správa a údržba silnic a další miliardu by platil přímo Středočeský kraj. Bez takového navýšení by kraj nedokázal jednotlivé stavby uskutečnit a podle odborného týmu by tak mohlo do budoucna hrozit kolaps veřejné dopravy.
0: Středočeský kraj zpracoval plán největších dopravních investic do dalších let. Probrali jsme to s redaktorem Josefem Benedou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Praha živě.
0: Jaká je teď situace na silnicích, tak to už nám řekne Kuba.
3: Hezké odpoledne. Opatrně, pokud jedete po magistrále směrem na Holešovice, přímo ve sjezdu z Hlávkova mostu na Argentinskou se srazila motorka s osobním autem. Projíždí se velmi pomalu jedním jízdním pruhem, hlavně autobusy a větší dodávky mají problém projet. Kolona se proto vytvořila už před Štvanicí, skoro od Florence před Hlávkovým mostem. Čekejte zdržení několik minut. Pomalu na magistrále pojedete i v opačném směru. Zastavíte se už na konci Hlávkova mostu, pomalu se jede až k muzeu, je to zhruba na čtvrt hodiny a i zde v koloně opatrně kousek před sjezdem na Bulhara se srazila také motorka s osobním autem. Nemělo by to být nic vážného, ale projíždět určitě opatrně. Provoz pak vás nestále obousměrně před omezením Vekbelské. Kolony čekejte jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské, kde je kolona skoro od Černého mostu, zdržení v obou směrech na čtvrt hodiny a pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou se zdržíte 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
5: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
2: Praha žije.

0: Mezi zastávkami Želivského a Vinice v Praze znovu jezdí zhruba po 3 měsících tramvaje. Státní zástupce obžaloval bývalého důstojníka STB kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera. Ukrajinec zadržený v souvislosti s vraždou údajné atentátnice z Monaka se narodil v Česku. Zbytek dne bude polojasno až jasno, později přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a také autobusy 188 se vrátily na původní trasy. O důvodu zhruba 3měsíční výluky hovoří mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
0: Kvůli dopravní nehodě je teď aktuálně od 15:30 odpoledne přerušený provoz metra na lince A v úseku mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu a zároveň prodloužil linky 107 a 147 z Dejvické na Staroměstskou. Praha 8 chce upravit více přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná, vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
0: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Töpfera. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastasie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. I podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolava a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Česká ženská golfová jednička Sára Kousková má před sebou první ze dvou vrcholů sezóny turnaj nejvyšší kategorie Major. Od zítřka se představí ve francouzském Evianu, kde loni po nevydařeném úvodu neprošla katem a obsadila 130. místo. Letošní přípravu pojala Kousková i proto jinak. Během posledního měsíce odehrála jediný turnaj v Berouně, po něm mluvila o svém přístupu.
4: Nechci směrem k majoru něco měnit, protože když se člověk ten turnaj zvětší v hlavě, tak to většinou není úplně dobrý. Rozhodně nebudeme měnit žádný hole, jako třeba loni. Takže všecko jakoby na takový jako klidný rovině, aby hlava byla připravená a užít se co nejvíc.
0: Zbytek nečekejte polojasno až jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů, vítr bude foukat čerstvý severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď už na silnice s Kubou Vodičkou. Jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. V Praze se toho moc nemění. Provoz jen lehce zesílil. Na Pražském okruhu stále velmi silný provoz před Ořechem, a to obou směrně. Směrem na letiště se zastavíte před sjezdem na Lochkov. V opačném směru se popojíždí od D5. Zdržení stále kolem 15 minut. Silný provoz stále také na příjezdech ke Kbelské ulici, kde je dopravní omezení. Zdržíte se jak v Cínovecké ulici, kde se popojíždí už skoro od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Černý most, i zde je to na nějakých 15, maximálně 20 minut v obou směrech. Nesouvislou kolonu pak čekejte také na okruhu a Štěrboholské spojce, popojíždí se mezi D11 a Průmyslovou, je to na 10, maximálně 15 minut a pomalu pojedete na příjezdech do centra po magistrále směrem z Holešovice, stále kolona skoro z Hlávkova mostu až k muzeu, směrem z Pankráce se zastavíte kousek před Nuselským mostem, obou směrně je to na 4. čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Ed

0: Ed Sheeran dospíval přesně minutu před 16:45 na Rádiu Praha. Nejnovější muziku hrajeme vždy ve středu po 21. hodině. Je tu pořad Hot Zone. Dnes je středa, takže dnes večer v 9 se můžete těšit. Já už se dívám do playlistu, do večerního playlistu pořadu Hot Zone a bude tu třeba Madonna, Kylie Minogue a nebo taky David Guetta. Určitě poslouchejte. Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Kuba.
1: Hezké odpoledne. Stále se zdržíte na Pražském okruhu, kde je velmi silný provoz před sjezdem na Ořech. Provoz trošku ještě zesílil směrem na letiště. Začíná kolona za Lochkovským tunelem, v opačném směru se zastavíte už na konci D5, zdržení 15 až 20 minut. Pomalu se jede také obousměrně před omezením, které je ve Kbelské ulici. Kolony čekejte jak v Cínovecké, kde se popojíždí skoro od zdib, tak i v Novopatské, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Černý most. Zde je to zhruba na čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona stále i na okruhu a Štěrboholské spojce. Pomalu se jede mezi Černým mostem a Průmyslovou. Je to také až na 15 minut. A pomalu pojedete stále i na magistrále na příjezdech do centra směrem z Holešovic. Kolona skoro od Hlávkova mostu, pomalu se jede k muzeu. Směrem z Pankráce se auta zastavují už před Nuselským mostem. V obou směrech také čekejte zdržení zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné odpoledne, 16.30, tohle byl Ray Dalton, posloucháte Rádio Praha, teď už s Aničkou, jsou tu zprávy.
1: Pražské metro a aktuálně nejezdí v úseku náměstí Míru Davidská. Důvodem je pád do kolejiště ve stanici Muzeum. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu s tím, že provoz je zastavený až do odvolání. Náhradní dopravu zajišťují tramvaje a prodloužené autobusové linky 107 a 147. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdila linka ani dnes ráno v úseku Želivského Davidská. Montessori škola v Praze 6 se osamostatní, nebude už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2007 až 2028 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Německá policie zasahuje na gymnáziu v Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je tam několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou také záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné, stejně tak rozsah zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď opět na silnice, slovo už má Koba.
3: Hezké odpoledne. Začnu čerstvou nehodou a to je v Liberecké ulici směrem z centra. Před sjezdem na Prosek se už během dnešního odpoledne po druhé srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Skoro na totožné místě kolony od Bulovky zhruba na 10 minut. Provoz vázne stále také před omezením v Ekbelské ulici. Kolony jsou jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské od sjezdu na Černý most. V obou směrech je to na čtvrt hodiny. Kolonu čekejte také v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se od Bulovky až před tunel Blanka. Je to zhruba na 15 minut a kolona je před tunelem Blanka také v celé Povltavské už od Libně. Auta se zastavují už za Balabenkou v Čuprově ulici. Zde je to asi na 20 minut k Blance. A pomalu pojedete také na příjezdech do centra po magistrále. Stále je dlouhá kolona jak směrem z Holešovice, kde se popojíždí z Hlávkova mostu k muzeu, tak i směrem z Pankráce, kde se zastavíte před Nuselským mostem. Obou směrně je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Letní scéna pod Žižkovskou televizní věží zve na komedii Návštěva na zabití. Podrobnosti už za pár minut.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď už jsou tu slíbené tipy od Jirky Štefla.
1: Co myslíte, může se z potřeby psát a tvořit umění vyvinout závislost? Odpovědi bude hledat speciální diskuze Městské knihovny. Na multižánrovém festivalu na lodi Floating Gallery tentokrát budou mluvit výtvarnice a zpěvačka Alžběta Josefy a grafický designér Martin Poláček. Vstup je zdarma a začíná se ve čtvrtek v 19 hodin. A letní scéna pod Žižkovskou televizní věží zve na komedii Návštěva na zabití. Petr a Debbie jsou typický britský manželský pár středních let. Pracovní zápřah trochu vyprázdňuje jejich vztah, dětmi cloumá puberta a moc si s nimi

0: nerozumějí. A navíc u dveří domu překvapivě zazvonila výstřední Američanka Elza, se kterou se seznámili při prázdninové plavbě lodím a rozloučili se s ní neurčitým příslibem, že se ještě někdy musí vidět. Jak tohle dopadne, to se dozvíte v komedii Návštěva na zabití. Pod Žižkovskou televizní věží začíná ve čtvrtek od 19 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Jak to vypadá v Praze a také na Pražském okruhu, to už nám řekne Kuba Vodička. Krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Ano, začnu na Pražském okruhu, kde je stále celé odpoledne velmi silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se zastavíte u sjezdu na Lochkov, pomalu se jede právě až k Ořechu. V opačném směru se auta zastavují už na konci D5. Obou směrně čekejte zdržení až 20 minut. Provoz vázne v obou směrech také na příjezdech k omezení, které je ve Kbelské. Pomalu pojedete jak v Cínovecké, kde je kolona skoro od zdib, tak i v Novopatské, kde se popojíždí od sjezdu na Černý most, zdržení v obou směrech minimálně čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona stále také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to až na 20 minut. Kolona popojíždí v Holešovičkách směrem do centra od Bulovky k tunelu Blanka, je to na čtvrt hodiny a pomalu stále pojedete i na příjezdech po magistrále do centra směrem z Holešovic, kolona z Hlávkova mostu k muzeu, směrem z Pankráce se auto zastaví před Nuselským mostem a v obou směrech je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po páté první. UDG dvojkou. Jediná cizinka v top 5 a nejlepší novinka Olivia Rodrigo je třetí. A 12 dalších aktuálních hitů, to je naše hitparáda.
4: Hit týdne.
3: Bez vás by to nešlo.
4: Hlasujte na

0: Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. Evropská unie podle Zemědělského fondu proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu. Spojenci z NATO se na sametu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi pražským náměstím Míru a Davidskou nejezdí metro a ve stanici Muzeum kvůli pádu člověka do kolejiště zasahují záchranáři. Náhradní dopravu zajišťují tramvajové linky a prodloužené autobusové spoje číslo 107 a 147 z Davidské na Staroměstskou. Omezení platí do odvolání. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Muž je obžalovaný ze znásilnění pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom policejní mluvčí Vlasta Suchánková, podle které může jít i o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnil 14-letého chlapce a dalšího 12-letého opakovaně zneužíval. Případem se zabývá Středočeský krajský soud. Lékař vinu odmítá. V případě odsouzení mu hrozí až 12-leté vězení. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
2: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
0: Od dubna smí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci jen nepravidelně. Evropská unie proplatila všechny dotace, které státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu asi 200 milionů korun. Dosud ale nebylo jisté, jestli je unie Česku zpětně proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Češpivy se nakonec rozhodla peníze uvolnit.
3: Mohu potvrdit, že všechny položky obsažené v květnovém reportu předložené Evropské komisi byly Evropskou unii proplaceny, a to včetně dotací pro společnosti z holdingu Agrofert.
0: Babiš akcie Agrofertu na začátku roku vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Je přesvědčený, že tím vyhověl pravidlům zakazující střet zájmů. Podle opozice je to ale nedostatečný krok. Země na to potvrzují nechvějný závazek o kolektivní ochraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace samitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu také oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů. Pro letošní rok také členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovnovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Zítra bude jasno, odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jakub Vodička.
5: Hezké odpoledne. Začnu na magistrále směrem z Holešovic do centra, kde po pojíždí nezvykle dlouhá kolona. Ta začíná už na Hlávkově mostě u nájezdu se nábřeží Kapitána Jaroše v Holešovicích a pomalu se jede až na úroveň Václavského náměstí, kde se řeší nehoda dvou aut. To zdržení je až na půl hodiny. Bouralo se také ve Vršovicích, a to v křižovatce Ruské a Bělocerkevské ve směru do centra. Srazila se zde dvě auta a musí se částečně objíždět proti směrem kolona. kolona začíná už v ulici Jana Želivského, zdržení přes 10 minut. Na Pražském okruhu stále čekejte výrazné kolony před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lochkova, v opačném směru se auta zastavují už na konci D5, zdržení až 20 minut. Provoz vázne v obou směrech také před omezením Vekbelské, kolony jsou v Cínovecké, kde se auta zastavují za sjezdem na Zdiby, a také v Novopatské, kde se popojíždí od sjezdu na Černý most, zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Dáme si Billie Eilish. Toma Artwaye. A bude tady Maître Gims. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: Tak to byl Nikam nepospíchající Tom Artway. Vy také nikam nepospíchejte, v klidu si otevřete Facebook Rádia Praha a zahlasujte nám v pořadu Vinyl. Rozhodněte, kterou desku budeme hrát po víkendu. To znamená v pondělí 13. července večer mezi 9. a 10. hodinou. Jestli to budou Red Hot Chili Peppers a jejich 8. album z roku 2002 By The Way, to už je taková klasika americká, anebo si dáme naopak úplnou novinku britské partičky Muse. Ta deska vyšla před pár dny, je to 10. studiové album této formace a jmenuje se The Wow Signal. Tak budeme si dávat Muse v vinilu, anebo Red Hot Chili Peppers, to znamená 24 let zpátky desku By The Way. Je to na vás, zahlasujte na Facebooku Rádia Praha. A teď už doprava a Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Nehoda se stále řeší ve Vršovicích, a to v křižovatce Ruské a Bělocerkevské ulice směrem do centra. Srazil se zde autobus MHD s osobním autem, na místě už jsou policisté, ale místo je špatně průjezdné, musí se objíždět proti směrem. Kolona začíná už mezi hřbitovy na ulici Jana Želivského. Kolona je zhruba na 15 minut. Kolony stále popojíždí také na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech, směrem na letiště. Kolona od Lohkova v opačném směru se auta zastavují už zhruba na 2. kilometru D5 před okruhem, zdržení až 20 minut. Provoz vázne také obousměrně před omezením Vegbelské. Zdržíte se jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se auta zastavují kousek za sjezdem na Černý most. Obousměrně to asi na 15 minut. Silný provoz stále v Holešovičkách směrem do centra od Bulovky k tunelu Blanka, je to na čtvrt hodiny, a velmi pomalu se jede na příjezd do centra po magistrále směrem z Holešovic. Kolona od Florence k muzeu, směrem z Pankráce se auto zastaví před Nuselským mostem, a obou směrně je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byly na Rádiu Praha Martin Garrix, Bono a Edge. Teď jsou tady krátké zprávy a Anička Hašková.
1: Pražské metro nejezdilo v úseku Náměstí míru Davidská. Důvodem byl pád člověka do kolejiště ve stanici Muzeum a zásah záchranných složek. Teď už se ale provoz podařilo obnovit. Novou tělocvičnu u školy v pražských Čakovicích chce radnice otevřít v září. Má v ní být i vysouvací hlediště s více než 300 sedadly. Spolu s tělocvičnou chce radnice v září otevřít také novou budovu školy. Za obě zaplatí 238 milionů korun. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Spojené státy mohou poskytnout Ukrajině licenci pro výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na okraji summitu NATO v Ankaře během setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Washington bude s Kyjevem jednat i o uzavření dohody na nákup ukrajinských dronů. Zítra čekejte jasno, odpoledne až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražskou dopravu stále sleduje Kuba Vodička.
3: Příjemné odpoledne. Silný provoz stále na pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Směrem na letiště se sice kolona zkrátila, zastavíte se až před sjezdem na Barrandov a zdržíte se do 10 minut. V opačném směru ale kolona stále začíná už na konci D5 před sjezdem na okruh a zde je to minimálně na čtvrt hodiny. Provoz vázne v obou směrech také před omezením v Ekbelské ulici. Kolony čekejte v Cínovecké, kde se auta zastavují za sjezdem na Zdiby. Pomalu se pak jede také v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, zde je to obousměrně na 15 minut. Nesouvislá kolona stále i na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou naberete zdržení asi 20 minut. Silný provoz stále i v Holešovičkách směrem do centra, pomalu se jede od Bulovky až před tunel Blanka, je to zhruba na čtvrt hodiny. A provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále směrem z Holešovice, kolona od Florence k muzeu, směrem z Pankráce se zastavíte před Nuselským mostem a obousměrně je to zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vlny, zátopek nebo třeba nový film od Martina Scorseseho. To jsou jenom některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře opět příjem žádostí o podporu nových filmů. Více o tom reportáži už za pár minut.
2: Večerní Praha. A Petr Zajíček.

0: Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí také filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
4: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
4: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
5: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
4: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy. Somewhere in space.
0: A po 15 minutách se opět vracíme k dopravě. Slovo má Kuba Vodička.
8: Příjemné odpoledne. Problémy jsou na magistrále směrem z Holešovic do centra. Na úrovni Václavského náměstí se řeší nehoda dvou aut. Kolona je poměrně dlouhá, začíná už na začátku Hlávkova mostu. Zdržení čekejte asi na 25 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte směrem na D1 před Ořechem. Auta se zastavují už na konci D5 před okruhem, zdržení na 20 minut. Pomalu se jede v obou směrech před omezením Vekbelské. Kolony čekejte jak v Cínovecké, kde se auta zastaví kousek za sjezdem na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se popojíždí skoro od sjezdu na Černý most, obousměrně je to asi na 15 minut. Silný provoz stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 15 minut a silný provoz čekejte ještě v Holešovičkách, směrem do centra, zastavíte se kousek nad Bulovkou, pomalu se jede až před tunel Blanka a je to aktuálně asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
6: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album Brit.

0: Policie pátrá po muži, který vykopl dveře autobusu v Praze. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Premiér Babiš na summitu v Ankaře jednal s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská policie pátrá po muži, který letos 12. května poškodil autobus městské hromadné dopravy. Podle kriminalistů se nejprve několik zastávek vezl a popíjel brčkem nápoj. Při vystupování ale na zastávce Římská v Italské ulici vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu linky 135 a z místa odešel. Policie zveřejnila záběry z palubní kamery a žádá veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Informace mohou lidé oznámit na tísňové lince 158. Muž je podezřelý z poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až rok vězení. Praha 3 dá letos na kulturu, sport, sociální oblast i péči o životní prostředí více než 14,5 milionu korun. To je zhruba o 2,5% více než minulý rok. Shodli se na tom zastupitelé městské části, říká její mluvčí Petr Habáň.
2: Jedná se o navýšení o inflaci za rok 2025. O inflaci navýšená částka bude rozdělena mezi oblast kultury a oblast sociální a zdravotní.
0: Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
3: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Premiér Andrej Babiš z ANO měl na okraj summitu NATO v Ankaře bilaterální jednání se zástupci Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Napsal to na síti X. Se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem jednal o možnostech rozšíření spolupráce v oblasti obrany a energetiky. Tématem rozhovoru byla také Ukrajina a důsledky války pro evropské země. Uvedla to bulharská vláda. Basketbalisté Slavie NBK, tedy nového klubu vzniklého sloučením pražské Slavie s Nymburkem, budou hrát v Lize mistrů ve skupině s Albou Berlín, Igokeou a Bilbaem. Pardubice se při své premiéře v soutěži střetnou s Malagou, Regianou a Juventusem Utena. Opavu čeká kvalifikace. V osmifinále se utká s Zigi Varšava. Během zítřka bude jasno, později polojasno, teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá v dopravě po 18. hodině, to už nám přiblíží Kuba Vodička.
5: Hezké odpoledne, provoz nám už pomalu slábne, ale stále máme několik kolon, jedna z nich popoždí třeba na Pražském okruhu směrem na D1 před sjezdem na Ořech, auta se zastavují ve sjezdu z D5, to zdržení bude ale maximálně na 15 minut. Pomalu ještě pojedete stále před omezením v Ekbelské ulici, a to v obou směrech. Kolony z Cínovecké jsou aktuálně od sjezdu na Březiněves, v Novopatské se kolona také zkrátila, začíná u sjezdu na Satelice, obou směrně čekejte zdržení 10, maximálně 15 minut. Kolona přetrvává ještě na Štěrboholské směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice pojedete 10 až 15 minut. Silný provoz ještě stále v Holešovičkách směrem do centra kvůli regulaci do tunelu Blanka se popojíždí od Bulovky, je to asi na 15 minut, a pomalu stále pojedete na příjezdech do centra po magistrále směrem z Holešovic, aktuálně začíná kolona na konci Hlávkova mostu a pomalu se jede k muzeu, směrem z Pankráce se pak zastavíte před Nuselským mostem, v obou směrech je to maximálně na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
4: V dnešním pražském updateu budeme mít, dá se říci, ústřední téma. Budeme se totiž věnovat dětem a mládeži. Takže dozvíte se třeba, jak SCIO škola v Bubenči podporuje umělecký talent. Na Smíchovské střední průmyslovce vzniká první elektrická formule do vrchu v Česku. Představíme si ji v další reportáži. A už za chvíli probereme situaci na Praze 6, kde budou mít rodiče více možností, kam zapsat své děti na základní školu. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký středeční večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Montessori škola v Praze 6 se osamostatní, nebude už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Stane se tak spádovou pro celou městskou část. Co to znamená pro děti a rodiče, ví redaktor Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Doteď mohli na Montessori školu kvůli spádovosti přihlašovat své děti jen rodiče z části Vokovic v okolí Bořislavky a nádraží Veleslavín. Nově by si měli moct vybrat mezi zápisem podle spádovosti nebo školou se speciálním programem, popisuje místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková z uskupení Praha sobě.
2: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přihlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
1: Oddělení Montessori školy od základní školy na Dlouhém Lánu už schválili zastupitelé městské části.
0: Od kdy začne tato samostatná škola fungovat?
1: Pravděpodobně od školního roku 2027-28. Zpočátku bude stále sídlit na stejném místě, tedy v areálu základní školy. Do budoucna by se ale mohla přestěhovat do vlastní budovy. Zatím ještě není jasné, kde by mohla být. Vedení městské části ale uvažuje o výstavbě na pozemku školy na Dlouhém Lánu. Zatím si nechalo zpracovat takzvanou studii proveditelnosti na výstavbu 4podlažní budovy. Analýza má být hotová do konce letošního roku.
0: Mluvíme o Montessori škole. Jak vypadá vzdělávání podle tohoto programu?
1: Je to alternativní výuka proti běžnému systému, jak ho známe. Na škole jsou tři takzvaná trojročí, to jsou věkově smíšené skupiny. Děti se vzdělávají totiž formou různých projektů a taky podle jejich individuálních zájmů. Doplním, že současná kapacita Montessori školy ve Vokovicích je skoro 290 dětí.
0: O zřízení nové školy v Praze 6 pravděpodobně od školního roku 2027-28 nám řekl redaktor Petr Kastner. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jsou tady dopravní informace a Kuba Vodička.
4: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu se stále zdržíte směrem na D1 před Ořechem. Auta se zastavují přímo ve sjezdu z D5. To zdržení je ale maximálně na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete aktuálně i v Cínovecké směrem do centra. Kolona začíná kousek za sjezdem na Zdiby. Pomalu se jede až k odbočce na Kbelskou. Zdržení 10 až 15 minut. Následně čekejte kolonu také v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde se popojíždí od Bulovky až před tunel Blanka, kde se stále vjezdy do tunelu, zde je to na další zhruba čtvrt hodinu. Kolona je stále i na Štěrboholské směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 minut a provoz vázne stále na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovic čekejte kolonu mezi Florencí a muzeem, směrem z Pankráce se auto zastaví na začátku Nuselského mostu, obousměrně je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topí

0: novinky a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Jsou teprve na střední škole, přesto už dokáží postavit formuly. Řeče o členech Kolben Racing týmu. Studenti smíchovské střední průmyslovky vyvíjí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
2: S tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
3: Když jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
2: A ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
3: Takže ten motor pak půjde kam?
4: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém.
3: Když si dáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že to je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
4: V bočnicích je připravený vadící systém.
3: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád. Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
4: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci.
3: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
2: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče.
3: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
5: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří tomu budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
3: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
4: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, do čeho začít.
3: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkend do metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: V rámci pražského updateu, který posloucháte na Rádiu Praha, už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Anna Hašková.
1: V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a také autobus 188 se vrátily na původní trasy. Důvodem zhruba tříměsíční výluky byly práce na kolejovém rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou třídou a napojování budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes na trase A dvakrát nejezdilo metro. Cestující mohli v obou případech použít náhradní tramvajovou dopravu nebo prodloužené autobusové linky. Kvůli plánované výluce teď nejezdí ani metro na trase C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové srážce cyklisty z Chodkyní, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být podle místostarosty Ondřeje Ruta ze Zelených hotové na konci prázdnin. Praha 8 chce upravit více přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam více než 50 míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná. A Montessori škola v Praze 6 se osamostatní. Nebude tak už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2027 až 8 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6. Zítra bude jasno, odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Kolony se v Praze postupně zkracují, některé už nám úplně zmizely. Zdržíte se ale stále třeba na Pražském okruhu směrem na D1. Kolona už je nesouvislá, začíná u sjezdu z D5, pomalu se jede k Ořechu, ale maximálně na 10 minut zdržení aktuálně. Pomalu pojedete také v Cínovecké směrem do centra, i zde se kolona zkrátila, začíná u sjezdu na Březiněvé, pomalu pojedete k odbočce na Kbelskou, i zde je to maximálně na 10 minut. Následně čekejte ale kolonu ještě v ulici v Holešovičkách směrem do centra, pomalu se jede od Bulovky k tunelu Blanka, je to na 10 až 15 minut. Kolona po pojíždí ještě na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu je nesouvislá a mezi Běchovicemi a Průmyslovou pojedete maximálně 10 minut a pomalu se po pojíždí ještě na příjezdech do centra po magistrále. Delší kolona je ve směru z Holešovic, kde se zastavíte u Štvanice a pomalu se jede až k muzeu. Směrem z Pankráce pak auta po pojíždí před Nuselským mostem v obou směrech je to minimálně na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Máme 8. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala v

0: Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe přesně před 45 lety, v roce 1981. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
1: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiovej.
0: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

0: Tak to byly 21 Pilots na Rádio Praha. Připomínám, že tato formace přesně za týden ode dneška vystoupí jako první hlavní hvězda nového ročníku festival Cars, takže příští středu večer v Ostravě Vítkovicích. 21 Pilots. Pražský update. Řada z nás chodila v dětství do lidové školy umění, takzvané lidušky, jenomže hra na hudební nástroj doprovázela také povinná hudební nauka, někdy i přísné profesory a tak radost zraní vystřídala spíš nechuť pokračovat. A program Scio Art, který využívají některé Scio školy, se zaměřuje na rozvíjení talentu, ale jiným způsobem. Více v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Když se řekne Scio Art, tak jsme v základním uměleckém vzdělávání. To je to, čemu se říká Zuška, to je to, čemu se říká Liduška postaru.
2: Říká zavedení Scio Artu Jan Dufek.
1: My ve Sciu jsme vlastně přišli na to, že stejně jako je potřeba v tom základním, středním a teď už i v tom vyšším vzdělávání mít možnost vydat se jako jinou cestou, takže i to umělecké vzdělávání a vlastně ten volnočas celý by mělo mít taky nějakou alternativu. Vnímáme ho trochu jinak než v těch tradičních základních uměleckých školách, kde je cílem ta dovednost, ten skill mít na konci virtuóza, což samozřejmě má svoje opodstatnění a má svůj cíl. Zároveň tam samozřejmě často dochází k tomu, že si z toho ty děti a potom ty dospělí odnášejí nějaký jako odpor vůči tomu hraní, vůči kultuře, vůči nějaký formě umění. A je to strašně jednoduchý. Scio má základní koncept fungování připravovat děti na budoucnost. Jsme v době, kdy budoucnost je čím dál tím rozostřenější. Mění se kolem nás hrozně moc věcí, ať už je to umělou inteligencí, ať už je to změnama sil ve světě. Strašně těžko se předvídá, na co bychom měli dnes připravovat děti, aby za 5 let, za 10 let byly úspěšné a dokázaly se orientovat. A my si myslíme, že vlastně umění je jedna z těch dovedností, které nám k tomu pomoct právě můžou. Je to tvořivost, je to kreativita, je to vlastně trénink k otevřený mysli, k tomu, že ať se odstnu kdekoliv, tak budu schopný se podívat, vytáhnout z toho něco zajímavého a přetvořit ten svět v to, co já potřebuju. Nejdramatičtěji je to vidět v hudebním oboru, kde máme Studio Play, ve kterém se děti schází v malinké skupině a vlastně od začátku se snaží vytvořit kapelu. Neučí se hrát jenom na jeden nástroj, že by chodili a učili se prostě hrát celý rok jenom na kytaru, ale učí se rovnou tou hudbou komunikovat. Jeden z našich průvodců říká, že jeho cílem je naučit děti, aby milovali hudbu. To znamená, že oni si můžou po 3 měsících vlastně přesednout a z bicích si vyzkoušet kytaru. Spíš než nějaký konkrétní nástroj, učíme rozumět hudbě, rozumět a vyjadřovat se dalším jazykem.
2: Podobným způsobem vedou průvodci své žáky v rámci Scio škol i napříč ostatními obory. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
4: Hezký podvečer. Provoz už se celkem sklidnil, ale máme teď aktuálně jeden problém, a to v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Kousek před výjezdem na Letnou zůstalo v pravém pruhu stát nepojízdné osobní auto, na místě už je hlídka policie, čeká se na odtah. V tuto chvíli se tak musí regulovat výjezdy do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona proto začíná už v Liberecké, kousek nad Bulovkou, a pomalu se jede i přes ulici v Holešovičkách, zdržení minimálně na 15 minut. Nesouvislou kolonu pak čekejte už jen na okruhu a Štěrboholské spojce, od D11 k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut a provoz vázne ještě na příjezdech do centra po magistrále směrem z Holešovice, stále kolona od Hlávkova mostu až k muzeu, směrem z Pankráce se auta zastavují před Nuselským mostem, v obou směrech stále je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Baví vás rok?
9: Tak to jste u nás správně.
8: Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
11: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha. She said every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: A pojďme se ještě podívat na počasí. V noci i zítra bude polojasno až jasno, v noci teploty poklesnou na 14 až 12 stupňů Celsia, no a zítra během dne vystoupí na 24 až 26 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, ve vězení ale zůstává. Spojené státy podle amerického prezidenta Trumpa nejspíš znovu zaútočí na Irán. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Muž je obvinovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom policejní mluvčí Vlasta Suchánková, podle které může jít i o desítky dalších poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Žet podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnil 14-letého chlapce a dalšího 12-letého. Letého opakovaně zneužíval. Případem se zabývá Středočeský krajský soud. Lékař vinu odmítá. V případě odsouzení mu hrozí až 12-leté vězení. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. To je téměř 50% celé loňské sezóny. 27 lidí utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
2: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus způsobí velmi negativně a bylo to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
0: Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě zůstává i nadále. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa budou nejspíš pokračovat v útocích na Irán. Americká armáda by tak mohla například dobít iránský ostrov Chark. Trump to řekl v závěru svého jednání summitu NATO v Turecku. Americko-iránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, považuje Trump za neplatné.
3: Spojené státy na Irán útočily už v úterý. Šlo o reakci na iránské údery na lodě u Hormuzu. Trump taky zopakoval, že trvá na jaderném odzbrojení Iránu. A to i bez možné oboustranné dohody. S dosavadním průběhem jednání mezi Washingtonem a Teheránem vyjádřil nespokojenost a kritizoval kvůli tomu íránské vedení.
4: Jsou to cvoci, je s nimi něco v nepořádku.
3: Íránský režim označil americké kroky za agresi a zareagoval proti údery na Kuvajt a Bahrajn. Ty jako americké spojence označil za legitimní cíle úderů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Obnovení úderu kritizovala například šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na sociální síti X napsala, že komplikují už tak napjatá jednání o ukončení války. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostiukovou. Vedle ní bude o postup hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Zítra čekejte jasno, odpoledne až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích po 19. hodině, řekne Kuba Vodička.
6: Hezký podvečer. V tunelu Blanka směrem na Smíchov je stále problém. Kousek před výjezdem na Letnou v pravém jízdním pruhu zůstalo stát nepojízdné osobní auto. Před chvilkou už na místo dorazila odtahová služba, takže by se auto mělo odtahnout, ale v tuto chvíli se musí stále regulovat výjezdy do tunelu Blanka směrem Stroji. Čekejte proto kolonu už z Liberecké, kousek nad Bulovkou, zdržení stále kolem 1/4 hodiny. Nesouvislá kolona ještě popojíždí pak na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to ale maximálně na 10 minut a pomalu se popojíždí ještě na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Pankráce už se kolona zkrátila, začíná v polovině Nuselského mostu, je to maximálně na 10 minut. Horší je to směrem z Olešovice, kde je kolona opět od Hlávkova mostu, pomalu se jede až k muzeu, zde se zdržíte více než 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to je hudební nabídka po 19. hodině. Melanie Martinová.

a třeba Holly Humberstone. Tolik k muzice a už za pár okamžiků si připomeneme geniálního baviče, komika Felixe Holcmana. Právě dnes totiž od jeho narození uplynulo 105 let. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: vytuhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v níž mu často nahazovali slavní umělci, a to včetně Karla Gotta nebo třeba Ivy Jančurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
2: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Jančurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.

Počátek 90. a skvělá balada od amerických Extreme, More Than Words. Teď už se podíváme na počasí, které nás čeká v následujících hodinách. V noci i zítra bude polojasno až jasno, v noci teploty klesnou na 14 až 12 stupňů Celsia, na okrajích Prahy 11 stupňů a zítra vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia a k víkendu se bude nadále oteplovat a stále nás čeká slunečné počasí.

0: Na Rádiu Praha už jsou připravené metropolitní tipy a Jirka Štefl.
1: Co myslíte, může se z potřeby psát a tvořit umění vyvinout závislost? Odpovědi bude hledat speciální diskuze Městské knihovny. Na multižánrovém festivalu na lodi Floating Gallery tentokrát budou mluvit výtvarnice a zpěvačka Alžběta Josefy a grafický designér Martin Poláček. Vstup je zdarma a začíná se ve čtvrtek v 19 hodin. A letní scéna pod Žižkovskou televizní věží zve na komedii Návštěva na zabití. Peter a Debbie jsou typický britský manželský pár středních let. Pracovní zápřah trochu vyprázdňuje jejich vztah, dětmi cloumá puberta a moc si s nimi nerozumějí. A navíc u dveří domu překvapivě zazvonila výstřední Američanka Elza, se kterou se seznámili při prázdninové plavbě lodí a rozloučili se s ní neurčitým příslibem, že se ještě někdy musí vidět. Jak tohle dopadne, to se dozvíte v komedii Návštěva na zabití. Pod Žižkovskou televizní věží začíná ve čtvrtek od 19 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna.

0: mediálním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Mezi zastávkami Želivského a Vinice v Praze znovu jezdí po zhruba 3 měsících tramvaje. V bavorském gymnáziu je po útoku několik lidí zraněných, uvedla to agentura DPA. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc více, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
2: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. V Praze skončila výluka provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 7 a 15 a také autobus 188 se vrátily na původní trasu. O důvodu zhruba 3měsíční výluky hovoří mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
0: Praha 3 dá letos na kulturu, sport a sociální oblast i péči o životní prostředí více než 14,5 milionu korun. Je to zhruba o 2,5% více než minulý rok. Shodli se na tom zastupitelé městské části, říká její mluvčí Petr Habáň.
4: Jedná se o navýšení o inflaci za rok 2025. O inflaci navýšená částka bude rozdělena mezi oblast kultury a oblast sociální a zdravotní.
0: Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je tam několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou také záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útěku zatím nejsou jasné, stejně jako rozsah zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. České volejbalistky prohrály na úvod Ligy národů v Bělehradě s Německem 1-3 na sety a vzdálila se jim šance na postup do čtvrtfinále. Zítra Češky nastoupí proti Nizozemkách, v dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky. Během zítřka bude jasno, později až polojasno, teplotní maxima 24 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme se ještě stručně podívat na dopravu, protože ta už se nám postupně uklidňuje, ale pozor, stále dávejte na magistrále směrem z Holešovic se popojíždí asi 5 minut od hlavního nádraží k muzeu, tady ještě zdržení je patrné, no a z druhé strany se jede pomalu na magistrále přes Nuselský most, je to tam na necelých 10 minut, tady samozřejmě za to může hlavně omezení v pravém jízdním pruhu, jezdí pouze náhradní autobusová doprava za uzavřené metro na trase C. A ještě pohled na D1, vyhněte se překážkám před Prahou ve směru z Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometr 9,5 leží prý v levém pruhu kusy pneumatiky. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Po 20. hodině tady bude Miles Smith. Taky Sombr. A společně Marshmallow a Khalid. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha hezký večer.

0: Tak to byla Anna K. na Rádiu Praha. Mladoboleslavská nemocnice chce zkrátit čekací lhůty na operace velkých kloubů, jako jsou výměny kyčlí a kolen. Rozšířila ortopedickou ambulanci i ordinační hodiny a přijala také nové lékaře. Pacienti by tak nově měli čekat na tyto zákroky zhruba 3 měsíce.
1: Pacientka Jiřina nasedá na rehabilitačním oddělení nemocnice do automobilového trenažeru, je po operaci kyčle a trénuje, jak si sednout za volant nebo jak jí půjdou ovládat pedály. Na operaci čekala přes 6 měsíců.
2: To je bezvadný. To je člověk, když pak přijde z nemocnice a na to připravený. Člověk jo, se někam dostane sám. Já mám tady tu kyčli pravou novou a u nás musíme si dávat strašně pozor.
1: Podle primáře ortopedicko-traumatologického oddělení Klaudiánovy nemocnice Eduarda Šťastného se v nemocnici čekací doba na operace zkrátí.
3: V případě 4. stupně, kdy operace je nezbytná, tak je operace naplánována do 3 až 6 měsíců po indikaci. Cílem je dostat se na spodní mez, čili na 3 měsíce od indikace.
1: Primář Šťastný připomíná, že se rozšířil tým operatérů, kteří kromě výměny kyčelních a kolenních kloubů provádí i revizní operační výkony.
3: My jsme zřídili indikační ambulanci de facto každý čtvrtek od 13 do 14:30 hodin. Pacient se objednává telefonicky, čekací doba je minimální.
1: Vloni tady lékaři provedli v sálech ortopedicko-traumatologického oddělení 2830 operací. Kompletní výměnu kolene nebo kyčle potřebovalo 990 pacientů. Podle mluvčí zdravotnického zařízení Jany Petrové je následná rehabilitace také v nemocnici. Pacient se tak nikam nemusí stěhovat.
4: Vše je hrazeno ze zdravotního pojištění a určeno pro pacienty všech věkových kategorií.
1: Průměrná čekací doba na výměnu kyčelního nebo kolenního kloubu v Česku je 1 až 2 roky. Ve fakultních nemocnicích to mohou být i 3 roky. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Botox po 5. první. UDG dvojkou. Jediná cizinka v top 5 a nejlepší novinka Olivia Rodrigo je 3. A 12 dalších aktuálních hitů, to je naše hitparáda.
6: Hit týdne.
5: Bez vás by to nešlo.
6: Hlasujte na

Tak tolik Desert Rose a Sting, který přednedávnem vystoupil jako jedna z hlavních hvězd na pražském Metronom festivalu na letišti v Letňanech. No teď už co nabídneme dnes v pořadu Hot Zone. Ano, je tady středa, to znamená po 21. hodině po zprávách 55 minut té nejaktuálnější muziky. Tak tentokrát to budou téměř samé globální hvězdy, které mají novinky, takže třeba Madonna tady bude. A potom Snow Patrol s Kylie Minogue společně. David Guetta má novinku, tak na toho také nezapomeneme. Celine Dion zaspívá, Bryan Adams, budou tady i nový Take That nebo irští U2. To jsou jména. No tak právě ti všichni mají nějakou novinku pro vás připravenou a Petr Jungmann to do jednoho mixu nastražil na vaše uši mezi 21. a 22. hodinou, takže Hot Zone nezapomeňte i dnes jako každou středu tady u nás na Rádiu Praha.

0: Najít v Česku práci bez digitální dovednosti je čím dál obtížnější. S rostoucím rozvojem umělé inteligence a dalších technologií je vyžaduje stále více firem. Ne každý z uchazečů o zaměstnání ale takové znalosti má, a proto se musí často dovzdělat. A pomoci s tím mají i dva projekty od Úřadu práce, které se zaměřují na podporu firemních zaměstnanců a zároveň i lidí, kteří práci zrovna hledají.
1: První projekt zaměřený na firmy navazuje na dřívější podporu a rozšiřuje okruh vzdělávání, na které je možné příspěvky čerpat. Kromě kurzů zaměřených na digitální dovednosti s novými technologiemi podpoří Úřad práce taky technické vzdělávání nebo výuku češtiny pro zaměstnance ze zahraničí. Pokračuje Petr Skok, ředitel odboru zaměstnanosti a EU na generálním ředitelství Úřadu práce.
2: Minimální rozsah vzdělávání činí 50 hodin. Příspěvek je poskytován jak na samotné vzdělávání, tak na náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách. Na vzdělávání jednoho zaměstnance může stát přispět více než 38 000 korun při podpoře až 80 hodin vzdělávání.
1: Současná státní podpora je podle Jiřího Halberštáta z personální agentury Manpower Group nižší než bývala za předchozí vlády. Částka je ale vyšší pro zaměstnance starší 50 let. Na dovzdělání jednoho můžou získat firmy až 48 000 korun, a to maximálně na 100 hodin kurzů. To Halberštát považuje za důležité. Zaměstnanci, kteří jsou na trhu práce déle, totiž podle něj narážejí na předsudky zaměstnavatelů, kteří mnohdy nevěří v jejich digitální dovednosti a také nejsou tolik ochotni do jejich vzdělávání investovat.
3: Tím, že stále zaměstnanosti dominuje průmysl, tak je pro tyto lidi extrémně důležité, aby se přizpůsobovali těm novým požadavkům, a to jak v té oblasti digitální výroby, tak i třeba na kancelářských pozicích, anebo také v logistice, kde se digitální dovednosti požadují stále více a více.
1: Získat peníze na digitální dovzdělání můžou taky nezaměstnaní lidé, a to díky projektu DigiKurzy. Uchazeči musí být v evidenci úřadu práce a zároveň se účastnit kurzů, které jsou v databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Do ní se organizátoři můžou hlásit od července. Maximálně můžou uchazeči o zaměstnání získat na kurz 35 000 korun během 3 let. To vítá prezident svazu personalistů Martin Jánský, podle kterého si lidé bez příjmu nemůžou dražší kurzy často dovolit.
4: Je tu ale i druhá bariéra, psychologická. Mnoho lidí neví, co přesně by se měli učit. Proto je skvělé, že stát dává jasný signál. Učte se k digitální dovednosti, tam na vás práce čeká.
1: O rekvalifikace je v Česku čím dál větší zájem. Úřad práce za celý loňský rok podpořil v rekvalifikacích a dalším vzdělávání rekordních 143 000 lidí. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Policie pátrá po muži, který vykopl dveře autobusu v Praze. Ukrajinec zadržený v souvislosti s vraždou údajné atentátnice z Monaka se narodil v Česku. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: Pražská policie pátrá po muži, který letos 2. května poškodil autobus městské hromadné dopravy. Podle kriminalistů se nejprve několik zastávek vezl a popíjel brčkem nápoj. Při vystupování ale na zastávce Římská v Italské ulici vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu linky 135 a z místa odešel. Policie zveřejnila záběry z palubní kamery a žádá veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Informace mohou lidé oznámit na tísňové lince 158. Muž je podezřelý z poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až rok vězení. Praha 8 chce upravit více přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná, vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
0: Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastasie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Pátou etapu cyklistické Tour de France vyhrál po hromadném spurtu Nizozemec Kooi. Žlutý dres pro lídra závodu udržel Nor Traen. Nejlepší z Čechů Matias Vacek zůstává průběžně třetí. Zítra bude jasno, odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Čárty, horké novinky a hudební premiéry. Vždy ve středu na Praze. V Hot Zone.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album Brit

0: je 22 hodin.
1: Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Do Žižkovského tunelu chce Praha 3 nechat do konce prázdnin namalovat optické brzdy. Rusko zakázalo vývoz nafty, začne dovážet pohonné hmoty. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
3: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
1: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
4: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
1: Od dubna smí cyklisté tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci nepravidelně. Montessori škola v Praze 6 se osamostatní. Nebude už patřit pod základní školu na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to zastupitelé městské části. Zřejmě od školního roku 2027 až 2028 se tak stane spádovou pro celou Prahu 6, vysvětluje rozhodnutí tamní místostarostka Mariana Čapková z Prahy sobě.
5: To znamená, že bychom předcházeli takzvané spádové turistice, kdy se Montessori rodiče třeba účelově přihlašují do spádu základní školy Dlouhý Lán, protože chtějí využívat toho Montessori programu.
1: Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexander Novak během dnešního jednání, kterého se účastnil i prezident Vladimir Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Zítra čekejte jasno, odpoledne až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 24 až 26 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
2: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha. Mým hostem bude už za chvíli expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Budeme se bavit o základech slušného chování, ale samozřejmě probereme třeba i to, jak se správně obléknout na různé společenské události.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Julie Balobanová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A můžu říct, specialistka na etiketu a vybrané chování?
1: Ano.
0: Takže úplně jednoduše, jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala poměrně přirozenou cestou. Nejdříve díky své babičce, která je opravdová dáma a která mě k tomu vedla jaksi vlastně od dětství, která mě učila třeba, jak přijímat ty návštěvy, jak se chovat ve společnosti. Právě třeba i díky ní jsem cestovala do zahraničí, mohla jsem poznat různé kultury, což je také vlastně velmi důležité. No a pak jsem se k etiketě dostala v rámci studia, ještě vlastně během prvního ročníku, protože mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy. A právě jak etiketa, tak i diplomatický protokol, to byly předměty, které byly vlastně součástí toho studia. Takže jsem se k tomu dostala pak v rámci studia a po dokončení školy jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat i nadále.
0: A chtěla byste být někdy v budoucnu diplomatkou?
1: Řekla bych, že možná jo, v budoucnu, třeba tak za 10-15 let, že by to byla dobrá zkušenost, velmi zajímavá zkušenost, ale zatím jsem spokojená s tím, co momentálně dělám.
0: A když malinko odbočíme, tak v které zemi by se vám líbilo být diplomatkou?
1: Upřímně Velká Británie nebo Francie, protože tyto země mají k té etiketě blízko a i vlastně k té módě, k té eleganci, tak určitě tyto dvě země by mě lákaly.
0: No a tak se elegantně vrátíme do Česka. Ano. Jak jsme na tom s etiketou v České republice? Jak se umíme chovat?
1: Nechci to nějak úplně dramatizovat, ale poslední dobu musím říct, že jsme na tom lépe, než vlastně dříve. I vlastně mně přijde, že ta mladá generace se o tu etiketu jako takovou zajímá. A ono vždycky záleží na tom vlastně na té konkrétní příležitosti, jestli jsme třeba v divadle, nebo jsme na nějaké jiné společenské události. Ale řekla bych, že jsme na tom poměrně dobře.
0: Vy se tomu věnujete kolik let?
1: Už je to vlastně 8. rokem.
0: A jak se to za tu dobu změnilo? Proměnilo? Jsou tam nějaké trendy?
1: Já bych řekla, že ta etiketa se celkově mění, ta se vyvíjí vlastně, ona se jaksi přizpůsobuje tomu našemu modernímu životu a když se vlastně podíváte, tak ty změny vidíme nejvíce v tom oblékání. Už je vlastně ta doba taková ležernější, občas když jdeme i do divadla, to mě teda mrzí hodně, když přijdete do Národního divadla a vidíte tam někoho v džínách, tak to je za mě samozřejmě takový ten nešvar dnešní doby. Ale mění se to vlastně i tím, že ta doba je rychlejší. Třeba ty sociální sítě nebo třeba ty e-maily. Za posledních pár let si myslím, že více lidí rádi píšou SMSky, než třeba vám zavolají. V tom si myslím, že ta změna je viditelná.
0: A když jsme třeba u toho divadla,
1: ano,
0: nebo u společenských událostí, tak když je na pozvánce napsán dress code, měli bychom ho za každou cenu dodržovat?
1: Bylo by to dokonalé, samozřejmě, protože ten dress code je tam z určitého důvodu stanovený a ten hostitel, ať už je to třeba narozeninová oslava, svatba, nebo když jdeme do divadla, tak ten dress code chceme dodržet vlastně i vůči tomu hostiteli. Chceme vlastně zachovat jakýsi respekt a úctu vůči tomu hostiteli. Takže samozřejmě, pokud to jde, tak bychom ten dress code měli dodržet.
0: A porušujeme ho občas?
1: Samozřejmě, to právě vidíme v tom divadle. To jsme byli posledně s manželem a já jsem se tam připadala trošku nepatřičně v těch dlouhých šatech, když jsem tam viděla třeba i turisty v těch džínách. A to já upřímně bych ani neodpustila turistům, že tam jdou v těch džínách, protože přece malé černé šaty v délce midi vám hodně místa v kufru nezaberou. A přesně když někam jedeme, tak ten program dopředu plánujeme a víme, že půjdeme do divadla, tak by to chtělo i přizpůsobit tomuto oblečení a zachovat si vlastně tu úctu jak té budově, vlastně i k těm divákům, k těm účinkujícím. A tak si prostě užít ten večer, tu událost, protože to mi asi potvrdíte, když jste oblečená do hezkých šatů nebo do nějakého kostýmku, tak se cítíte zcela jinak než třeba v teplákové soupravě.

missing my same old us before we learned our truth.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha, se jmenuje Julie Balobanová. A když vidíme na pozvánce třeba black tie, to znamená co?
3: Black tie pro pány znamená smoking, pro dámy záleží, jestli máme black tie optional nebo black tie creative. Mm-hmm. To jsou tři možnosti, ale pro nás, pro dámy, to znamená v 90% dlouhá večerní roba. Jsou tam ještě přípustné třeba slavnostní overall, nebo třeba, když je to creative black tie, tak může být i vlastně dámský smoking a potom jsou vhodné vlastně i malé černé, ale ne malé v délce mini, ale malé v délce midi. To je vlastně taková výjimka, ale chce to po nás vlastně ten takový ten famózní oděv.
2: A je něco nad black tie?
3: Je white tie. White tie je vlastně nad black tie. Tam jsou jedině, pro dámy jedině velká večerní roba a je to vlastně ta nejformálnější, nebo je to ten nejformálnější typ dress code pro nás. Teda ten večerní. Mm-hmm. Potom máme vlastně i ten denní, ten je morning dress a ten je vlastně alternativou k tomu nejformálnějšímu večernímu typu oblékání.
2: A co si vzít na sebe, když je tam napsáno smart casual?
3: Smart casual. No, těch možností máme více v dnešní době. Tak to můžou být i klidně džíny, k tomu klasické jednoduché tričko a sako. Nebo třeba i plísovaná sukně a k tomu třeba hezká halenka. Opravdu u toho smart casual je těch variant více. Co bych jenom řekla, že se jednoznačně vyhýbáme třeba děrovaným džínům, nebo třeba si nevezmeme tílko. Takže musíme si vlastně zachovat tu eleganci a tu formálnost, ale neúplně přehánět s tím.
2: Takže džíny, ale elegantní.
3: Přesně tak.
2: A já se hezky dostanu k silonkám. To je velké téma. Měla jsem tady dokonce stylistku, která rozhodně zakazovala silonky na jakoukoliv událost. Jak to máte vy? Jak to vnímáte?
3: Můžu se jenom zeptat, zakazovala tělové nebo i černé? Černé asi
2: černé
3: nezakazovala,
2: v pořádku,
3: že?
2: Ale tělové silonky špatně.
3: Jsou největším foupa. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Ono vlastně dříve se říkávalo i v rámci etikety, že jakmile jdeme do společnosti, ať už je to třeba narozeninová oslava, kamarádky nebo něco dalšího, tak silonky jsou povinností. Jak jsme si vlastně na začátku řekli, tak ta etiketa a ta doba se mění. Takže teď nesouhlasím s tím, že pokaždé, když jdeme do společnosti, ty silonky jsou potřebou. Ale proti těm tělovým, jako nemám nic proti tělovým silonkám, protože co když si vlastně vezmete bílé šaty v délce třeba, ne mini, třeba midi, tak ty černé silonky se k tomu nehodí. Takže ty tělové jsou tady vhodnější. A opravdu, když třeba máte nějakou důležitou schůzku s klientem, nebo třeba máte veřejné vystoupení, nebo vás čeká nějaká společenská událost velice formálního rázu, třeba na Pražském hradě a tak dále, tak v této situaci podle etikety a protokolu jsou ty silonky povinností. Možná mi někdo řekne, že ani Kate Middleton už silonky nenosí, ale nosí. Oni jsou jenom neviditelné. Opravdu jsou třeba 8 až 12 den. A co je pro nás, pro dámy, důležité, tak si zvolit silonky, které odpovídají tónu naší pleti a které jsou téměř neviditelné. Takže já nic proti tělovým silonkám nemám. Možná, co bych vlastně ještě vytkla, tak tělové silonky a otevřené boty. Mm-hmm. To samozřejmě ne. Jakmile máme otevřené boty, sandále, tak vlastně tady silonky ne.
2: A nefunguje to.
3: Nefunguje to, přesně tak, ono to nevypadá hezky. A co bych možná ještě dodala k těm silonkám, tak raději ty matné. Než ty vlastně lesklé. Ty matny jsou opravdu neviditelné.
2: A co silonky ve spreji?
3: Musím říct, že s tím mám zkušenost v létě, mám s ním dobrou zkušenost a vlastně ani v zimě proti tomu nic nemám. Protože ono to krásně sjednotí vlastně tu pleť a ono to i vypadá, i kdybyste měla na sobě silonky.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Julie Balobanová. A teď pojďme přímo k té etiketě, to znamená k nějakým základním zákonům slušného chování, vybraného chování, klidně můžeme říct. Jaké jsou ty nejčastější prohřešky, které děláme, třeba v restauraci?
1: Já bych možná na začátek zmínila to, že podle mě největší prohřešek je situace, kdy ostatní uvádíme do rozpaku. Mm. Anebo se nechováme slušně, anebo třeba se ptáme na nevhodné otázky. Tohle já považuji za největší, nebo třeba za větší prohřešek, než když nedržíte správně příbor. Za mě ta etiketa je především o ohleduplnosti, o té úctě. O tom vlastně, když máte ta pravidla zažitá, tak se stanete velmi dobrým společníkem. Nezeptáte se na nevhodnou otázku, třeba proč nemáte děti, proč nejste vdaná a tak dále. Jo, takže pro mě vlastně ty největší prohřešky spočívají právě v tomhle. Mluvím-li teda o té restauraci, tak bych tady zmínila asi tři základní chyby. První je držení sklenice na víno. Velmi často vidíme třeba i u těch filmů, že jo, jak drží třeba i Velký Gatsby, to znáte, že jak tam drží tu sklenici za to tělo.
0: Ano.
1: Ono to vypadá možná elegantně, ale potom ta sklenice, tam zůstávají ty otisky prstů. Takže sklenice na víno držíme.
0: A když máme rukavičky?
1: To je jiná situace, možná právě ta výjimka. Ale v 95% ty rukavičky nemáme a proto je vlastně vhodné tu sklenici držet za stopku. Nikoliv za to tělo. Ať už je to sklenice třeba na šumivé víno nebo na červené víno, držíme za stopku ze dvou důvodů. První ryze estetický, ať tam nezanecháme vlastně ty otisky prstů, a ten druhý důvod je ryze praktický, protože každé víno má určitou předepsanou teplotu, že?
0: Pardon, a sklenička koňaku? Kde je ta malá nožička?
1: Tam už můžeme držet právě za to tělo. Tam to k tomu vlastně i přispívá k tomu správnému vychutnání, ale u toho vína jedině za tu stopku. To je vlastně ta první chyba. Ta druhá je používání látkové a papírového ubrousku. Velmi často vidíme, jak třeba, ať už je to dáma nebo muž, rozklepávají ten látkový ubrousek jako prádlo, pak si to ještě, že si to položí na klín, protože ten látkový ubrousek patří samozřejmě na klín. Potom třeba víme, že po dojedení patří vedle talíře, ne do talíře. A ten papírový naopak do talíře a na to dáme ten příbor. Takže vlastně to je ta druhá chyba a možná ta třetí, bych tedy zmínila i to držení příboru. Velmi často nedržíme ten příbor s vrchním držením. No je to správně, když vlastně ty střenky máte schované v dlaních, ukazováčky vyvíjete tlak, když potřebujete něco na kraj, tak ty hroty vlastně směřují dolů. Potřebujeme-li potom nabrát něco sypkého, něco křehkého, třeba bramborovou kaši nebo rýži, tak tu vlastně ty hroty otočíme, tu vidličku otočíme hroty nahoru.
0: Ještě mě napadá, kabelka patří na stůl a kabát přes opěradlo židla?
1: No samozřejmě, že ne. Ta kabelka jednoznačně nepatří na stůl. Ten důvod je jednoduchý. Vlastně mi nepatří na stůl z hygienických důvodů, protože předtím třeba cestujete autem, metrem a tak dále, to pak nechceme mít na stole. Obzvlášť, když je ten stůl třeba krásně prostřený, je na tom bílý čistý ubrus, tak tam nechceme mít tu kabelku. Takže si pořídíme třeba buď ten háček na ty kabelky, nebo si vlastně vyplníme si ten prostor mezi zády a opěradlem židle, a nebo v těch lepších restauracích máte k dispozici i tu speciální stoličku. To je za mě dokonalá varianta.
0: A ten kabát?
1: Ten kabát určitě, když je tam šatna, tak je to jednoznačné, že si odložíme do šatny, potom vlastně si pověsíme na věšák samozřejmě, ale přesto opěradlo židle ne, protože by to ten kabát mohl překážet vlastně k té obsluze nebo třeba i našemu spolustolovníku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Julie Balobanová. Velmi mě zaujaly ty nevhodné otázky. Jak na ně správně reagovat?
2: Ono potom v té situaci hrozně záleží na tom, jestli na to máte energii, či ne. Protože on vlastně každý odborník na etiketu vám řekne, určitě musíte reagovat s úsměvem, slušně, zkuste změnit to téma. Je to velice jednoduché o tom mluvit, ale když se vás někdo ptá, proč nemáte děti a už je to po 50., tak možná už tu energii odpovídat na ty dotazy nemáte, že jo? A už nemáte energii tam třeba položit nějaký jiný dotaz nebo změnit to téma.
1: Na druhou stranu změnit téma mi přijde trošičku asociální, když se někdo zeptá, proč nemáte děti a já na to řeknu, venku je ale krásné počasí.
2: Přesně tak. Tak je to občas i takové trošku zvláštní. Já si osobně myslím, jak ta etiketa je modernější, tak je v naprostém pořádku říct, já se vám omlouvám, ale toto téma je pro mě nepříjemné. Můžeme ho prosím vynechat? Máme spoustu dalších krásných témat. Jo, takže já si myslím, že vlastně i ta upřímnost v té společnosti, jak opět, jak je ta moderní, i ta moderní generace, už je otevřenější, už jsou vlastně i ta, jsou upřímnější a to si myslím, že i v této situaci naprosto vhodné. Samozřejmě neřeknete, na co se mě ptáte, jenom prostě omluvíte se a řeknete, toto téma je pro mě nepříjemné.
1: Na druhou stranu, když to téma rozvineme, tak Současná mladá generace, jak říkáte, je víc otevřená těmto tématům, takže je vhodné konverzovat na nějaké společenské události na toto téma, když už jsem tázaná?
2: Není to vhodné. Ono těch témat je více. Ať už je to politika, ať už je to třeba náboženství, válka, to jsou témata, která vlastně nejsou vhodná.
1: Jaký je váš plat?
2: Přesně například. To je samozřejmě hodně nevhodné téma, ale právě téma dětí, téma vlastně rodiny, svatby a tak dále, to my nikdy nevíme, jestli tu dotyčnou osobu neurazíme tím tématem. Co třeba, když žena se snaží o to dítě a ono to nejde a my se zeptáme, proč nemáte děti. Takže určitě bych tady byla opatrná a jak jsem již zmínila, je spousta dalších témat, o kterých si můžeme povídat, ať už je to kultura, ať už je to i třeba počasí. To taky můžeme začít konverzaci i tématem počasí, když to zní, že to je banální téma, ale ono je to banální, když se zeptáte, podívejte se, venku je krásně. Tak co mi na to odpovíte? Ano. Ale když vám řeknou, podívejte se, dneska je krásně a já jsem konečně měla možnost jít zaběhat, děláte vy nějaký sport? Nebo vy se mě zeptáte, a kam jste vlastně šla, že jo? Takže vlastně i to téma počasí je pro začátek konverzace v podstatě dobré.
3: Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

0: Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a teď pojďme se přesunout do oblasti sociálních sítí, protože tam mám trošku pocit, že to slušné chování se trošku vytrácí. Kam mizí a jak ho tam vrátit do tohohle prostředí?
1: Já si osobně myslím, že už to nevrátíme. I když se budeme snažit, já jsem taky vlastně jednou na sociální sítě předávala video, že pojďme prostě na sebe být hodní a nekomentujeme ty příspěvky, i když se nám to nelíbí, tak jdeme dál, scrollujeme, ale moc to nepomáhá. I tam jsem taky vlastně nazbírala hodně nepříjemných komentářů. Ale vlastně, jak jsem již zmiňovala, jak se ta doba mění, tak... Bohužel na těch sociálních sítích s tím už moc nejde bojovat.
0: Blokovat komentáře?
1: Já to třeba nedělám. Já to třeba nedělám, protože takhle upřímně já si to už nečtu. Když je to třeba video, které má třeba 100 000 zhlédnutí, tak tam určitě budou nějaké komentáře od lidí, které nezajímá etiketa. A to je v pořádku. Ne každému ta etiketa je blízká. S tím já jsem úplně v pořádku, jenomže potom ty komentáře se raději nečtu, abych z toho nebyla smutná samozřejmě. Ale myslím si, že spousta lidí v dnešní době, a to nevím, možná i vím proč, že jak jsou nespokojení vnitřně, třeba i trošku nevyrovnaní, tak oni mají tu potřebu tam ten komentář napsat, že se jim to nelíbí, že se jim nelíbí účes, nebo se jim nelíbí, co ta daná osoba říká, ale to neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému.
0: Jedna cesta zablokovat, druhá cesta to nečíst. Na druhou stranu je spousta profesí, která je odkázaná na to pracovat na sociálních sítích a nějakým způsobem tam musí fungovat. Často třeba i na ty komentáře odpovídat, protože řeší nějakou službu nebo produkt. Je třeba na místě poučit toho člověka, který tam píše nenávistný komentář.
1: Já bych možná zkusila napsat něco, něco jako slušného, hezkého, ale neúplně poučovat, což nás etiketa zase učí tomu, ať vlastně neupozorňujeme na ty chyby a tak dále. Ano. Ale já jsem vlastně třeba dříve reagovala děkuji za připomínku, nebo děkuji za váš názor a třeba jsem tam hodila nějaké srdíčko nebo smalíka.
0: Mělo to efekt?
1: No vlastně potom už vlastně daná osoba neodpovídala, protože jakmile jdete do konfrontace, tak tam máte najednou 10-15 komentářů a třeba někdo se ještě připojí a to už nechcete. Já třeba občas teď už nereaguji, protože upřímně na to občas i nemám čas, ale dříve jsem reagovala třeba s malíkem nebo děkuji za komentář a šla jsem dál. A ono potom už vlastně ta daná osoba nemá vám co odpovědět, že jo?

0: Lenky Vahalové.
1: Ve finále se mnou je Julie Balobanová, specialistka na etiketu a vybrané chování. A já se dívám, že jste napsala zatím dvě knihy. Etiketa pro elegantní ženu a dress code pro elegantní ženu. Chystáte ještě něco dalšího?
2: Zatím ne, protože ono to, i to psaní zabere hodně času a je to velmi náročná práce a myslím si, že to neumí dělat každý. Takhle s výsledkem jsem spokojená, ale zatím neplánuji. Možná třeba za pár let, že by vyšla nějaká větší kniha, kde dáme dohromady všechny informace. Ano, ale momentálně ne.
1: A co se týká dámského klubu, ano. Tak pokud se nemýlím, tak jste založila dámský klub. Tak. Tam se naučíme co? Nebo co nás tam čeká?
2: Ono to vzniklo velmi přirozenou cestou, že já vlastně k dispozici mám tři kurzy, je to společenská etiketa, etiketa u stolu a business etiketa. A vlastně ty klientky, co byly stále, tak oni se mě ptali, a co dál, jestli je nějaké pokračování. Tak mě právě napadla myšlenka založit si tenhle klub, který bude ty ženy spojovat. A my to máme tak, že každý měsíc jsou tam dvě akce, ať už je to třeba ochutnávka čaje nebo kávy, nebo třeba i vína, nebo třeba nějaký workshop. Teď příští měsíc máme krásnou přednášku od paní stylistky. Takže je to vlastně o tom, že tam se dozvíte spoustu informací a hlavní myšlenku je spojovat ty ženy, co mají stejné hodnoty a stejný pohled na ten život.
1: No a kdybychom u vás chtěli absolvovat nějaký kurz, tak děláte tedy i profil firmy i individuální kurzy?
2: Přesně tak, já dělám pro veřejnost, kurzy pro veřejnost, většinou je to vlastně v 90% jsou to kurzy pro dámy, a potom dělám i ty firemní a jsou samozřejmě i individuální, takže mám to takové pestré různě.
1: A co že nám nejvíc chybí v tom veřejném prostoru?
2: Že nám chybí čas pro sebe. Že vlastně mi furt jak, ta doba celkově je velmi uspěchaná. My furt někam spěcháme. A mně přijde, že se trošku musíme uklidnit, zastavit se. Třeba i vlastně, když jdete do restaurace, když se podíváte, tak většina lidí jsou na telefonu. Mě to tak strašně mrzí, protože proč jít do hezké restaurace, když jste furt na telefonu? Vy tam jdete, abyste si užili tu společnost. Takže já si myslím, že celkově, co nám v dnešní době chybí, tak ten čas na sebe a na ty ostatní.
1: A s tím, jak se chovají muži, tak s tím jsou ženy spokojené v České republice? Jakou máte zkušenost?
2: Ono záleží na konkrétní ženě, na konkrétní situaci. Myslím si, že to zase není tak tragické, ale co bych asi zmínila, že nebo doporučila spíše mužům, aby to, že ta žena je společensky významnější, aby to nebrali nějak hodně vážně. Ono to není o tom, že žena je něco víc, muž je něco méně. Ono je to jenom o tom, že my té společensky významnější osobě, ženě staršímu, dáváme přednost, že se staráme o její komfort, pohodlí, dámě pomůžeme do kabátu, z kabátu, otevřeme ty dveře do restaurace a tak dále. Takže určitě bych to mužům doporučovala. Na druhou stranu už jsou muži trošku opatrnější, protože nevědí, jestli tím chováním třeba tu ženu neurazí. Ale chci to potvrdit z vlastní zkušenosti. Je to spíše zatím výjimka u nás v rámci České republiky. Ano, třeba Amerika, ta už je na tom trošku pokročilejší, tam už se muži opravdu bojí třeba ženě otevřít dveře a tak dále. Ale myslím si, že stále v České republice jsme na tom dobře. A ženy touží po tom gentlemanském chování od těch mužů.
1: No a na úplný závěr nějaký

0: tip pro tu etiketu nebo pro to vznešené chování?
1: Zase prostě bych řekla vlastně ono, ta etiketa, my vlastně spousta lidí tu etiketu vnímá jako něco škrobeného, něco vlastně, co nás nějakým způsobem svazuje, omezuje. Ono to není o tom. Možná můj tip je naučit se správně vycítit situaci a zachovat se v té situaci patřičně. To znamená, nepřehánět to s tou etiketou. Jestli jdete na piknik, tak si klidně vemte do ruky krajíc chleba, namažte ho máslem a okusujte. Jo, prostě jako moje rada pro všechny je taková, ať to nepřeháníme s etiketou, ať se chováme přirozeně, ať se chováme vhodně, tak, aby každý, kdo se v mé společnosti ocitne, aby se cítil dobře.
0: Se mnou byla Julie Balobanová, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku.
2: Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu. Jinak jim hrozí ztráta práce i víza.
3: Investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli tři Filipinky dohodu podepsat.
4: Zástupci firmy tvrdí, že jim to doporučila pracovní agentura Principio.
5: Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní.
0: Vykořisťování Filipínek na Ostravsku, případy vydírání a nátlaku. Zajímá se o to Ministerstvo sociálních věcí. Co se dělo v síti nechtových studií? O tom si víc řekneme s Martinem Štorkánem z investigativní redakce Radiožurnálu. Dnes je středa 8. července. Ahoj Martine, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
6: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Česká policie bude řešit možné vykořisťování pracovníků z Filipín na Ostravsku. Na konkrétní případy upozorňuje přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Už podalo nějaké trestní oznámení, aby se tím policie mohla zabývat?
6: Ministerstvo nám už řeklo, že předalo ty případy policii. Oni na to zareagovali až po těch našich dotazech. Uh-huh. Teď je potřeba asi chvíli počkat, než budeme teda pokládat další otázky o tom, jak se ten případ vyvíjí dál. Tohle je zatím poslední odpověď z ministerstva z 24. června. Takhle nám to řekl mluvčí Jakub Slavík.
7: Mohu potvrdit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předalo tento případ orgánům činných v trestním řízení a inspektorátu práce.
0: O co jde? Ty jsi se dostal k síti nechtových studií, které měly nutit Filipínky, které v nich pracovaly, podepisovat údajně nezákonné dohody. Co to je za studia? To jsou takové ty klasické salony krásy někde na Ostravsku.
6: No, nás ten případ úplně, jakoby, abych začal trošku s kontextem, nás zaujal, když jsme začali řešit zahraniční pracovníky v Plzeňském kraji a doslechli jsme se právě o analýze pracovní migrace Filipínců, kterou si nechalo vyrobit Ministerstvo práce, a ta analýza právě obsahuje i tu kazuistiku, kde je zmíněný tenhle případ.
0: Na druhé straně republiky.
6: Tedy. Na druhé straně tak. Republiky. A ta studia tam nejsou specifikována, my jsme si to z těch indicí, které jsou v té analýze, jsme si to dali nějak dohromady a zjistili jsme, o která studia se jedná. Je to teda firma Nail Center Luxury, která na Ostravsku nebo na severní Moravě v Moravskoslezském kraji provozuje nechtová studia, hned několik poboček mají v Ostravě, další v Opavě a v Olomouci.
0: Mm-hmm. A ty údajně nezákonné dohody, čeho se to mělo týkat?
6: No, ty Filipinky si stěžovaly na víc věcí u tohohle konkrétního zaměstnavatele. Stěžovaly si třeba na ubytování, které podle nich neodpovídalo tomu, co jim zaměstnavatel slíbil, když se na tom domlouvali ještě z Filipín. To znamená, že na těch fotkách, které dostali, prý byl úplně jiný byt, než ve kterém nakonec bydleli. V tom bytě, jak to popisovali, tak jich bydlelo několik. Ty prostory, kde měli postel, byly oddělené třeba jenom závěsem a ve finále tam s nimi přespali i muži z jiných zemí. Problém měli taky s dlouhou pracovní dobou, kdy to zase neodpovídalo té původní domluvě. Mm-hmm. Místo 40 hodin týdně slíbených, to bylo prý až 11 hodin denně bez nějaké pauzy a bez nějaké adekvátní finanční kompenzace. No a zásadní věc, která tam byla, je právě to, že ta firma dala Filipínkám po příjezdu, kdy jakoby přijedou, mají strach z toho, že při ztrátě toho zaměstnání by přišli o bydlení, protože ten zaměstnavatel jim to bydlení...
0: Je to na to navázané, je to tak, poskytuje jim to. Hm.
6: Také poskytuje. A dali jim podepsat dohodu o uznání dluhu 100 000 korun v případě, že u toho zaměstnavatele tady těch nechtových studií nevydrží alespoň 2 roky, což je ale i podle inspekce práce protiprávní a nese to znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
8: Přinutili nás podepsat uznání dluhu 100 000 korun, pokud práci opustíme dříve než za 2 roky. To jsme podepsali.
5: Filipínka, která v analýze Ministerstva práce a sociálních věcí vystupuje pod jménem Mel.
6: Za prvé, takovou dohodu prostě nemůžete dát někomu podepsat a za druhé všechny ty výdaje, které tam těm Filipinkám účtovali, tak má platit zaměstnavatel.
0: A ty Filipinky si na tohle to všechno, to znamená teda údajné vydírání, údajný nátlak a údajné vykořisťování, stěžovali Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ty jsi s nimi mluvil?
6: Oni si stěžovali pracovníkům, terénním pracovníkům Diakonie Českobratrské církve evangelické, kteří právě pro ministerstvo zpracovávali tu analýzu té pracovní migrace.
0: Uh-huh. A ty jsi s nimi mluvil konkrétně, nebo vycházíme teda z výpovědí, které jsou obsažené v té analýze?
6: Vycházíme z výpovědí z té analýzy, my jsme se snažili je kontaktovat, ale ty Filipínky asi i kvůli strachu z toho předchozího zaměstnavatele, což jsou ta nechtová studia, tak s námi mluvit nechtěli. My jsme zkoušeli i jinak kontaktovat jako další Filipínce, ale je to s nimi velmi složité právě proto, že Filipínci nejsou úplně zvyklí věřit úřadům nebo právě novinářům jako z těch Filipín, takže se nám je nepodařilo nakonec kontaktovat, ale zkoušeli jsme to.
0: Řeší to teď tedy přímo ministr Aleš Juchelka?
6: Ministr Aleš Juchelka o tomhle konkrétním případu toho moc nevěděl, řekl nám jenom tak obecně, že se na tohle zaměří takzvaná Kobra 26, což je spolupráce ministerstev právě na potírání nějaké nelegální práce, pracovního vykořisťování a tak, ale na ty konkrétní výsledky si budeme muset asi ještě počkat. Tenhle konkrétní případ, tedy kromě policie, jak jsi zmínil, bude řešit ještě inspekce práce, které to ministerstvo také předalo.
0: Je tu síť nechtových studií, ty musí někdo provozovat a ten by se k tomu asi měl nějakým způsobem vyjádřit, kdo to je a co na to říká.
6: No, my jsme vlastně toho jejího jednatele a majitele Huong Nguyena, který je vietnamské národnosti, scháněli po různých nechtových studiích v Ostravě. Nakonec se nám to podařilo v takovém jejich novém salonu v obchodním centru Nová Karolina a rychle jsme zjistili, že on neumí česky.
9: Jenom trochu jinak.
6: Takže za něj mluvila jeho partnerka Lety Suan, která vyřizuje i jim všechny tyhle věci.
10: Přímo jsem jakoby řešila s agenturou tyhle věci.
6: No a ta nám přiznala, že nechali Filipínkám ten protiprávní dokument podepsat, prý tak ale činili na doporučení pracovní agentury Principio, která pro ně ty Filipínky schání.
10: My jsme jakoby dostali všechny ty dokumenty prostě od agentura. Agentura říká, že to je v pořádku.
6: A s těmi dalšími věcmi, jako bylo to bydlení, s tím ale jako nesouhlasili, že to bylo nějakým způsobem problematické.
10: My jsme šli s tím papírem za právníka někýho, zaplatili jsme za to. Koukněte si na to, jestli je to v pořádku. On říkal, že není v pořádku.
6: Ta Lety Suan nám řekla třeba to, že práce u nich v těch salonech je flákárna, že tam Filipínky pracují normálních 8 hodin. Dokonce nám ukázali byt, ve kterém teď ty Filipínky jiné, které tam pracují, bydlí. A ten teda vypadal o dost lépe než na těch fotkách. Na druhou stranu mohl to být jiný byt, nebo mohli udělat nějakou rekonstrukci a na to už nám úplně jako konkrétně neodpověděli.
0: To znamená, že ti jednatelé vlastně bagatelizují ty stížnosti těch Filipínek a částečně svalují tu vinu na agenturu, která vlastně pomohla těm Filipínkám dostat se do České republiky.
6: Oni jakoby to odmítají a v tom nejvíc problematickém bodě, což je ten dluh těch 100 000 korun, který teda bude asi zajímat i policii, tak říkají, že jim to doporučila ta pracovní agentura.
0: Aha, a ta to nějak vysvětluje? Nebo?
6: Jednatelka té agentury Jana Koblíšková, my jsme s ním mluvili po telefonu, nám řekla, že s Filipínci už nepracuje od začátku letošního roku.
11: Protože nejsem schopná garantovat to, že ten člověk opravdu dodrží tu dohodu.
6: Což teda neodpovídalo moc jejímu Facebooku, protože na Facebooku té agentury tak byly další aktuální inzeráty práce, které teda po tom telefonátu zmizely. No a tady na ten konkrétní případ nám nejdřív říkala, že nic takového nikomu podepisovat nedávala.
11: Tak, jestli mě někdo řekl, jo, když jsem s někým sdílela nějaký zkušenosti, jestli se mě na to někdo zeptal, já jsem řekla, jo, já vím, že to někdo používá a jako nasdílela jsem to, tak jako možná ano.
6: My jsme se jí na to ptali opakovaně a pak teda přiznala, že asi něco takového jim poslala, ale rozhodně jim nedoporučila to, aby to dali těm Filipínkám k podpisu.
11: Žádný právní postupy nedoporučuju, protože právník nejsem. To jako říkám všem těm zákazníkům.
0: Zajímavé. A my tady mluvíme celou dobu o Filipínkách, ale neřekli jsme teda, jak velké skupiny lidí se to má týkat tenhle ten konkrétní případ. Jestli se bavíme o 5, o 10.
6: Teď se bavíme o 3 konkrétních Filipínkách, které tenhle případ vlastně vlastně popsali velmi podobně, nebo minimálně v těch zásadních věcech se ty jejich výpovědi shodují.
9: Proč se vůbec vydali do Česka? Proč vůbec Filipínci, Filipínky míří do České republiky? Jak je to napadne pracovat zrovna tady? Asi v tom samozřejmě nějakým způsobem jsou aktivní právě ty pracovní agentury.
6: Tuhle konkrétní práci jim zajistila právě ta agentura Principio, která i v té době měla inzeráty na Filipínách. Právě přesto se sem dostali. A jinak to funguje tak, že prostě na Filipínách jeden člen rodiny často vyrazí někam právě pracovat do zahraničí, většinou vyberou jednoho, vlastně na tom funguje z velké části i filipínská ekonomika, mají dokonce i speciální ministerstvo tady na ty zahraniční pracovníky. A ta cesta většinou pro ně jako není lehká, protože často se to dá rozdělit na dvě části. Pro ty Filipínce třeba z těch okrajových oblastí je problém vůbec se dostat do Manily, do hlavního města a nějak se dostat k těm nabídkám od těch pracovních agentur. No a když už se tam dostanou, tak ty příběhy se liší, ale jako často je to vyjde na obrovské množství peněz. A pak ještě jako v té analýze nás zaujalo, že si prochází tím výběrovým řízením, které si často ani nedokážeme představit. Ta jedna Filipínka třeba popisovala, že platila za to, že ji agentura zařadila do takového slosovacího systému, nějaké kolo štěstí, kde z 80 jako účastníků jich nakonec vybrali jenom 5 a ti tedy odjeli pracovat někam buď do Česka nebo jenom do Evropy. No a ona to zaplatila asi dvakrát, tady tu slosovačku, pak už na to neměla peníze, ale ta agentura se jí následně ozvala a nabídla jí práci právě tady v těch ostravských salonech, takže to je třeba příklad toho, jak to vypadá.
9: A to jsou pro mě, to jsou legální postupy, protože my víme z médií, dlouhodobě to média sledují, že některé ty agentury v některých těch postupech podnikají nelegální kroky. Tak
6: ale tohle si musí vyřešit na Filipínách. Ten výběr dělala ta filipínská agentura.
9: Filipínská, ne ta česká.
6: Jo, to dělala filipínská agentura na Filipínách a ta česká pak zprostředkuje ten příjezd jako sem do Česka. No a proč zrovna sem, tak ta spolupráce jako mezi Českem a Filipínami funguje velmi dobře. Ti Filipínci se sem dostávají přes program Kvalifikovaný zaměstnanec, který se zaměřuje právě na nízko a středně kvalifikovanou pracovní sílu a její dostání do Česka.
9: Ty tři Filipínky, o kterých my se tady bavíme, ty se měly přímo za vidinou práce v nechtových studiích? Oni tohle to dělali už na Filipínách? Mají potřebnou kvalifikaci tohle to dělat? Nebo prostě se agentura nebo ten zaměstnavatel rozhodne, je tady pracovní síla, tak pojďte dělat nechty?
6: Tohle zrovna není úplně asi taková jako překvalifikovaná práce. Je asi jako docela snadné se ji naučit, ale je to právě jedna z věcí, na kterou si taky stěžovali. Jedna z nich právě na to, že měla dělat kadeřnici, nebo že jí slíbili, že bude dělat kadeřnici a pak ji nechali dělat nechty. Kadeřnici prý dělala na Filipínách celý život, takže vlastně i s tou náplní práce nebyla vůbec spokojená.
12: Když jsme o práci požádali, smlouva byla na kadeřnictví. Nyní ale v salonech děláme všechno. Děláme pedikuru, manikuru, masáže.
5: Žena z Filipín v analýze vedená pod jménem Tess.
6: Je to přesně o tom, že oni se domluví jako na těch Filipínách, domluví se tam nějaké smlouvy, pak přijedou do Česka a zaměstnavatel jim dá podepsat třeba nějakou smlouvu, která je v některých detailech trošku jiná. Někdy jsou i případy, kdy jim jí dá podepsat v češtině, prostě bez toho překladu do angličtiny, která je na Filipínách úřední jazyk a která ti Filipínci rozumí, takže...
9: Pomáhá jim v tomhletom třeba filipínská ambasáda tady v Česku? Protože to asi nějak eviduje, ne? To, kdo tady všechno pracuje z Filipín.
6: Podle těch lidí a expertů jako na ministerstvu práce jim v tom pomáhá, dokonce právě před takovými případy, jako je tady ta dohoda o uznání dluhu, varuje. Nám se ale bohužel nepodařilo z nich dostat žádnou použitelnou odpověď z té ambasády. Právě ptali jsme se na tenhle konkrétní případ, ptali jsme se na to, jak to řeší, ale ani na e-mail nám neodpověděli, byli jsme tam i osobně a ani na to nezareagovali, nebo neodpověděli nám následně, takže...
9: A když jsem se ptal na tu evidenci, tak Česko ví, kolik Filipínců a Filipínek tady pracuje? To se někde statisticky zapisuje?
6: Se to zapisuje, podle ministerstva práce to bylo v březnu asi 15 tisíc
9: lidí.
6: Tisíc lidí.
9: To znamená, Když bys měl porovnat, jak moc významná je pro Česko v tomto směru právě ta pracovní migrace z Filipín nebo vůbec z asijských zemí, MPSV o tom nějak mluví v té analýze.
6: Mluví o tom ale třeba i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, o tom, že ty filipínské pracovníky nebo takovéhle pracovníky z Asie budeme časem potřebovat, protože budou dělat práci, kterou už Češi nechtějí dělat za peníze, za které jí Češi nechtějí dělat. Mluvili jsme o tom i s představiteli hospodářské komory, kteří nám právě jako takový příklad říkali například ježdění kamionem po Evropě, což už je problém prostě sehnat Čecha na to, aby vám tohle dělal. Takové ty noční jízdy někam do Belgie třeba. Nebo
9: takže
6: tak.
9: Řidiči, nechtaři, takže často možná skladníci jsou Filipínci v Česku.
6: Přesně
9: taky.
6: Tak, no. Jo. I řezníci třeba, řidiči asi Uberů a tady těch věcí.
9: A je tam, nebo jsou tam nějaké specifické podmínky, nějaká pravidla toho programu kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém ty jsi mluvil, nebo jaký ten vstup na ten trh by ideálně měl být, aby teda se tady nepodepisovaly nějaké dlužní úpisy?
6: Ta pravidla by měla být taková, že tyhle věci jako letenky a ten poplatek za to umístění hradí ten zaměstnavatel. Problém je, že jak už jsem zmiňoval i tu filipínskou ambasádu, která nám neodpověděla, tak takový je často přístup té filipínské strany k těm věcem, jakože je nevymáhá až tak důsledně, jak by měla třeba tady to konkrétní pravidlo. A pak se to dostane trošku do fáze, kdy není jasné, kdo za co platí. Jakože ti Filipínci za něco platí té filipínské agentuře, ten český zaměstnavatel zase platí té české agentuře a ve finále možná oba zaplatí ten stejný poplatek třeba dvakrát jako během toho náboru, což trošku působí jako takový chaos. No a tím, jak je to potom pro ty české zaměstnavatele docela drahé sem toho Filipínce vůbec přivést, tak i kvůli tomu dostanou třeba nižší platy, a snaží se je tady jakoby právě takovýhlemi smlouvami nebo dohodami o uznání dluhu udržet déle než půl rok, což je podle pravidel ta doba, po kterou mají Filipínci pracovat u toho prvního zaměstnavatele, kterého si tady v Česku domluví už z Filipín.
9: Jo, dobře, a potom mohou teda pracovat už?
6: Potom mohou pracovat už kde chtějí. No a právě jako, když jsme o tom mluvili s tou hospodářskou komorou, tak ti samozřejmě mluví za ty zaměstnavatele a ty pak štve tahle fluktuace, když už jako zaplatí ten poplatek, tak je naštve, že tamhle Filipínec odejde do obchodu naproti, kde mu dají o 200 víc prostě, takže je to takový jako začarovaný kruh. Trošku jsme měli pocit, když jsme s těmi lidmi mluvili, ať už třeba s paní Koblíškovou z té pracovní agentury, která říkala, že se jí to nevyplatí.
11: Takže ve chvíli, kdy on odejde, tak to jde všechno za mnou.
6: S těmi zaměstnavateli, kteří mluvili o tom, že jim ti Filipínci odchází a že se jim to taky nevyplatí, takže nevím, jak to bude fungovat do budoucna.
11: V rámci rekrutmentu se vždycky dávají nějaké garance, tak potom tu náhradu chce po mně. Já prostě jako nemůžu tady na každého třetího Filipínce prostě dávat replacement zadarmo.
6: Možná prostě ministerstvo práce nějak přenastaví ty podmínky, udělá to přehlednější a bude to časem lepší.
9: Mimochodem, týká se to tedy jenom to, o čem se tady bavíme, společnosti Nails Center Luxury, anebo máš i indicie, že by podobné praktiky mohly být aplikovány v jiných salonech krásy, ne nutně jenom na Ostravsku tedy.
6: Jo, ale jako my jsme řešili tenhle konkrétní příklad, takže nevím. Tam kromě těch Filipínců, tak tady v těch konkrétních studiích tak pracovali třeba právě i lidi z Vietnamu nebo ještě z dalších zemí. Nás teda zaujala jedna věc s kolegyní, když jsme, jak jsem říkal, scháněli toho majitele Nguyena, tak v tom jednom z těch jejich ostravských studií, tak nám ten pracovník nás nechal vyfotit si tam jeho číslo na takovém jejich asi nějakém návodu, jak pracovat. A my, když jsme si to pak překládali, tak tam byl soupis toho, za co jim ten majitel z výplaty odečítá peníze. Mm-hmm. A bylo to úplně jako cokoliv si dokážeš představit, jako nevypnutí světla, $500, nevytisknutí účtenky zákazníkovi, tam bylo dokonce jako několik tisíc, takže si dokážu představit, že na té výplatě to docela pocítí.
9: Rozumím, no, účtenku by zrovna tisknout asi měli, že jo? Ale
6: jasně, chápu.
9: Že to jsou pokuty úplně za všechno potom. Co s nimi bude teď s těmi Filipínkami, které si stěžovali na ty nerovné podmínky? Oni už teda pracují někde jinde?
6: No a pokud vím, tyhle konkrétní tři Filipínky už pracují někde úplně jinde a prý jsou v té práci spokojené.
9: Jo. A jaký postih naopak by mohl hrozit té firmě, která, nebo tomu jednateli, který provozuje společnost Nails Center Luxury, pokud tedy skutečně porušil pravidla? No, zajímá se o to, nebude se o to zajímat policie?
6: Hrozí tam určitě nějaká pokuta, pak by je mohli zařadit na blacklist ta filipínská ambasáda, to znamená, že už by nemohli třeba sehnat další pracovníky z Filipín, i když nám teda ta partnerka jednatele té firmy řekla, že už stejně žádné Filipínky nechtějí, protože jsou nevděčné a tak. A uvidíme, jak se k celému tomu případu postaví ta policie, no tam asi nezvládnu teď nic předjímat. Stejně tak může filipínská vláda zakázat činnost i té české agentuře a u kontroly z té inspekce práce bude asi záležet i na tom, jestli se podaří dopátrat k tomu, odkud vlastně ta dohoda o uznání dluhu nebo ten dokument je, protože ti Vietnamci nebo ti majitelé těch salonů nám tvrdili, že jim to poskytla agentura, dokonce nám to ukazovali v e-mailu. Jednatelka té agentury Koblíšková zase tvrdí, že možná to někomu poslala, ale takže uvidíme, jak oni si to mezi sebou jako vyřeší.
9: A takže prošetřování se dotkne i té zprostředkovatelské agentury patrně.
6: Myslím, že by mělo.
9: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že se s tomu případu věnoval, že jsme o tom mohli společně mluvit.
6: Díky moc.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Štorkán z naší investigativní redakce a mluvili jsme spolu o možném vydírání a nátlaku filipínských pracovníků v Česku. Martin zjišťoval, jak to chodí v jedné ze sítí nechtových studií, tedy konkrétně na Ostravsku. Dvoudenní summit v Ankaře se stal dějištěm celé řady zajímavých událostí, na které se bez pochyby budeme muset a chtít podívat ještě jednou zblízka a detailněji. Na místě máme zpravodajku, která všechno viděla na vlastní oči, takže o to budeme mít tu práci jednodušší. Ozveme se už brzy. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste zítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle je šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově. Protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takový, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzion svět. Tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker. Jako šanzonier? To ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák. Tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
2: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
1: S takovým materiálem,
2: no,
1: že?
2: Právě, že jo.
1: Neuvěřitelným.
2: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byl taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
1: Zbytky lidí.
2: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla les, čím se u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili, jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
2: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
1: Co
2: ale,
1: kdyby?
2: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, já nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
1: Jaký režim?
2: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako, a říkal,
1: to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
1: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaši oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
2: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
1: To no. Já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
2: Jo. No, ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A

0: stavoval.
1: Tak
0: to bylo úplně mimo, jako.
1: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no, tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
0: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
1: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaného Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 000 dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovým, řekl bych, jako asi nejprestižnějším, snad nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovým nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo, to už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No a pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řek? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste si řekl. Jako, daleko míň. To vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. To, co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Jo. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných pravd. To máme s nimi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo. To vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tak tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pracovat. Pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes mám ve studiu sportovce od ledu, curlery Petru a Lukáše Klímovi. Dodám, že Lukáš je skip národního týmu, Petra je mistryně České republiky a spolu v mixu startovali na světových soutěžích. Moc vás tady vítám, děkuji, že jste přišli a první otázka je, co dělají sportovci od ledu v těchto parných letních dnech, Lukáši?
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Tak nám teďka probíhá nějakou dobu předsezónní příprava nebo mimosezónní příprava. To znamená, jedná se zejména o fyzickou přípravu v posilovně, na atletickém ovále a tak dále. Takže ty vedra nejsou úplně příjemný, ale nic moc to pro nás nemění. My prostě makáme a připravujeme se. A ty vedra teda ne úplně dobře snášíme, jak jsem zvyklý na chlad, ale co se s tím dá dělat?
1: Tak já vidím Petru, tvoji životní partnerku, tady proti sobě, která je zhruba měsíc do porodu. Takže té se ptát, jak probíhá příprava na sezonu, úplně nebudu. Ale jak probíhá příprava na příchod potomka u sportovkyně?
3: Já myslím si, že využívám toho, že sport mi není úplně cizí a dále pokročuju v tom, že se snažím udržovat aktivní i v téhleté předporodní fázi a zařazuji samozřejmě cviky, které jsou jako benefit pro tu přípravu na porod a potom pro rychlou regeneraci.
1: Petro, chystáš se potom třeba k návratu, nebo to necháváš úplně na volno, jestli potom, co přijde miminko, tak se chceš vrátit ke sportu, nebo bude jednoznačně už prioritou rodina?
3: Plány pro návrat mám, takže dalo by se říct, že se chystám, ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno půjde a zda mi to bude umožněno.
1: Lukáši, ty se připravuješ s týmem mužů, což je tvoje hlavní disciplína. Ty jsi to už nakousl. Když se v létě vlastně dělá příprava na tu hlavní sezonu, co je součástí tréninku?
2: Tak u nás je to kombinace tak trochu všeho. Je to hodně silová příprava. Máme tam hodně přípravu na výbušnost, to znamená různý skoky, pliometrie a tak dále. A součástí je i kondiční příprava. To znamená, u nás je to tak trochu mix všeho. Nejvíc v této fázi je to asi silová příprava posilovně.
1: Kdy jdete poprvé na led?
2: Tentokrát to vychází na 17. srpna. Většinou to bývá okolo půlky toho srpna. Potom soutěže nám začínají cca v polovině září.
1: Petro, co ty? Není ti to třeba trošku líto, když Lukáš odchází na trénink, že ty už přece jenom seš teďkom ve fázi, kdy ten trénink už je spíš o nějaké asi jako trošku nebo je v jiné podobě, nebo se těšíš na novou životní etapu?
3: No já už bych určitě nezvládla to, co Lukáš dělá teď. To jsem docela ráda, že si můžu hodit nohy nahoru, ale určitě ještě pořád jako jednou týdně se snažím zařadit prostě něco jako fyzicky náročnějšího, dejme tomu. A jinak víc jako...
1: Bude z tebe spíš faninka, sportovní faninka, anebo odborný rádce, protože curlingu rozumíš, startovali se spolu na soutěžích, takže budeš třeba jako se snažit Lukášovi občas poradit, anebo se budeš těšit, až se vrátí domů a zeptáš se, jaký to bylo na tréninku?
3: Tak vždycky se ptám, jaký to bylo na tréninku, nebo mi to vždycky Lukáš říká, když se náhodou nezeptám. A myslím si, že ta moje role jako je neúplně takové faninky, jako by si možná občas Lukáš představoval, protože přece jenom na něj mám vysoký nároky. Takže nemám všechno úplně zdarma a občas možná, když potřebuje spíš jako podpořit a říct prostě jo, to bylo dobrý, tak já to třeba úplně nedokážu mu to říct a řeknu prostě i co mi na tom přišlo nějak jako trošku víc reálnějc. No.
1: Takže samozřejmě velká odbornice. Lukáši, když je takovéhle horko a ono samozřejmě v srpnu ještě může být, co to dělá s ledem, který vy potřebujete k tréninku, k soutěžím?
2: Tak v zásadě to nebývá až takový problém. Ono záleží na tom, o jakou halu se jedná. V Praze vlastně v té půlce srpna otvírá hlavní svazová hala na Rostylech a tam má kvalitní klimatizaci, takže to bývá menší problém, než když třeba venku hodně prší nebo jsou veliké změny teplo, což bývá větší problém. Samozřejmě je to provozně mnohem nákladnější, ale ty haly, které otvírají brzo a po Evropě jich je otevřeno relativně dost, my jsme v minulosti třeba i jezdili právě, abychom začínali už začátkem srpna, být letos té po olympijské sezóně, začneme až s naší domácí halou tady v Praze, Ale většinou v těch vedrech to vlastně funguje dobře, ta hala.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Karla Žej, Petra Klímová, Lukáš Klíma jsou s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. A já se nyní zaměřím víc na Lukáše, který kombinuje soutěže v týmech mužů, ale zároveň soutěží i v mixech právě dvojce. V uplynulé sezóně to bylo s partnerkou Petrou. Lukáši, jaké jsou třeba rozdíly v tréninku, když trénuješ nebo seš v přípravě na soutěže týmu a na ty mixy? Liší se to nějak?
2: V zásadě obecně bych řekl, že se to moc neliší, ale zrovna pro mě konkrétně se to liší relativně dost, protože v tom klasickém čtyřkovém mužském curlingu hraju skipa, to znamená toho, který stojí v kruzích, vymýšlí taktiku a nezametá. Naopak v těch smíšených dvojicích chlap zametá hodně, protože prostě kluci zametají přece jenom více než holky. Teďka, když jsme byli na tom posledním mistrovství světa, kde vlastně Petra už byla těhotná, tak já jsem zametal úplně všechno. Takže já, když se připravuju na ty smíšené dvojice, tak musím hodně se věnovat tomu metení, protože právě v klasickém curlingu je to činnost, kterou já trošku opomíjím, protože pro tu moji pozici prostě není důležitá. Navíc já, teďka se možná trochu pochválím, jsem vždycky patřil v Čechách mezi nejlepší meteře, takže to bylo něco, co mi přirozeně velmi dobře jde. A pro tu disciplínu, kde to nepotřebuju, tak to vlastně už nemusím moc trénovat, ale pro ty smíšené dvojice je to samozřejmě velmi důležitý, takže tam tohle musím jako pelovat a dohánět.
1: Já se omlouvám za nemístnou otázku, ale když někomu jako já, kdo není z oboru, řeknete, že teda výborně meteš, jak je to v domácnosti, Petro? Musí někdo z vás doma občas zametat taky a projevuje se to umění z ledu, že to třeba pak doma jde rychleji?
3: My jsme si pořídili robotický vysavač.
1: Takže doma nezametáte. Dobře. Lukáši, ty jsi mluvil o té taktice. To je pro mě úplně jako pole neorané, neznámá věc. Kdy ta taktika vzniká, jak se vymýšlí, případně jako jak moc se upravuje v průběhu té hry?
2: Tak v zásadě každý ten tým většinou si najde nějaký svůj herní projev, který se snaží vlastně do té hry dostat, vnutit soupeři. To vychází z toho, jak se vzájemně známe, co víme, že nám funguje, nefunguje. Jsou určité způsoby postupů hrát více agresivně, ofenzivně nebo naopak více defenzivně. K tomu se tým nějakým způsobem dostane, ale samozřejmě ten zápas je pak jiný a v zápase se musí reagovat na to, co se děje. Často jsou různé podmínky, nebo pokaždé jsou jiné podmínky ohledně toho, jak se chová led. Ten led se v průběhu toho zápasu vyvíjí, zrychluje, zpomaluje, točí víc, točí méně. Některé strany třeba přestanou fungovat, protože omrznou, když se tam delší dobu nehrálo. A to všechno vlastně já musím, nebo ten tým musí zvažovat při tom, když se rozhoduje, jakým způsobem bude ten end vest, jak se budou jednotlivé kameny volit a co vede vlastně k tomu kýženému cíli, což může být třeba skórovat 2 body, skórovat 3 body, nebo naopak limitovat, kolik bodů uhraje soupeř. Takže tam je to často reakce na to, jak se vyvíjí ten zápas, jak se vyvíjí podmínky. Ale my často, když jako jdeme do nějakého konkrétního zápasu, tak víme, že hrajeme třeba proti Švédům, máme prostě nějaký rozbor s trenéry, navíc ty týmy známe vlastně všechny na té top úrovni, takže ono, my sice máme nějaké předzápasové přípravy, ale stejně já, když vím, že budeme hrát s Niklasem Medinem, se Švédama, s kterýma jsme hráli za tu sezónu 5x, tak prostě víme, co od nich čekat. Ale pak v tom samotném zápase prostě je to reakce na vývoj toho zápasu, vývoj ledových podmínek a podle toho se pak volí, jestli se budou hrát rychlejší kameny, pomalejší kameny, jestli se budou hrát spíš kameny na umístění někam do prostoru nebo spíš vyrážet kameny soupeře a tak dále.
1: Když jste v týmu 4 chlapy, kdo rozhoduje ve chvíli, kdy ta situace není třeba jednoznačná?
2: Co se týká taktiky, tak tam má hlavní slovo skip, to znamená já. To znamená, my samozřejmě v ideálním případě jsme na stejné vlně. To, co já ukazuju takticky, tak s tím všichni souhlasí. Pokud je nějaká složitější situace, tak se potkáme buď skip a vice skip. Pokud je to ještě složitější situace, tak se vlastně sjede celý ten tým, probere se to, každý k tomu řekne, co si o to myslí, ale ve finále vždycky to rozhodující slovo v tomhle má skip.
1: Petro, když jsi v místě konání soutěže mužských týmů, odkud ráda sleduješ kluky? Je to lepší v televizi, anebo být na místě v hale?
3: Já jsem radši na místě v hale, určitě.
1: A býváš nervózní?
3: Bývám nervózní, musím říct, že asi méně než ostatní. Spíš tak jako realisticky koukám na to a pozoruju, co se vyvíjí různě. Spíš to beru možná tak jako studijním způsobem a tak jako se odosobním od toho, když to začne být příliš, jako že to vybuzuje nervozitu.
1: Tak jo, Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Reprezentanti v curlingu Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport. V předchozím vstupu jsme se bavili především o mužských týmech. Nyní pojďme k tomu mixu dvojic. Je to prostě ženská a chlap. Jak moc se projevuje rozdílnost třeba právě i v té psychologii? Petro, kdo třeba mezi vámi dvěmi je ten silnější, který třeba toho druhého podporuje během zápasu? Nebo se to takhle nedá říct?
2: Těžko říct, jako Lukáš je určitě odolnější psychicky na různé vypjaté situace a tak. A ta jeho jistota a sebejistota na ledu, to, jak se ten led chová, mě určitě dodává jako určitou míru jistoty. Takže myslím si, že tadyhle dobře funguje takový to kombo právě holka-kluk, kdy jeden z nich třeba může být víc nevyrovnanější v určitých situacích. Nebo když se jednomu třeba víc nedaří, tak ten druhý ho dokáže víc podpořit a já jsem teda určitě trošku labilnější a potřebuju tu sebejistotu získat a když rozumím ledu, v čemž mi Lukáš jako pomáhá určitě, tak je to pro mě potom všechno takový komfortnější na tom na ledu, když tu jistotu sama od sebe nemám, což se občas musím říct stává.
1: Lukáši, když přeskočíš z týmu kluků na soutěž, kde seš třeba s Petrou ve dvojici, musíš změnit tvoje nějaké jako vnitřní nastavení, říci, musím fungovat jinak, když tady mám holku a jinak, když jsme tam parta chlapů?
3: Určitě. A ta dynamika je hodně, hodně odlišná. Je odlišná jenom kvůli tomu, že to je prostě ve dvou versus ve čtyřech. V těch čtyřech přece jenom já můžu být trošku asertivnější vůči klukům a oni jako tam mezi sebou si hodí pár fórů a atmosféra se prostě vždycky vyklidní, zatímco když tam je jenom ten jeden člověk sám, tak často některé třeba komentáře, který jsou myšlený dobře, tak můžou být hodně vlastně pro toho jedince, sportovce, teďka teda pro Péťu. Když tam najednou je sama, tak to může být opravdu jako hodně na ní navalený, takže já se snažím být mnohem, ono je to samozřejmě daný i tím, že prostě jsme životní partneři, dlouhodobě spolu jsme, tak se snažím být jako podporující, snažím se být trošku hodnější, nebo já nevím, jak bych to popsal. Ta dynamika je určitě jiná, já s tím samozřejmě často boju, ale doufám, že aspoň občas úspěšně. Každopádně ano. Ano, snažím se jako úmyslně změnit to, jak vlastně komunikuju vůči Pétě versus vůči tomu, jak komunikuju vůči klukům.
1: Petro, stane se někdy Lukášovi, že mu to takzvaně ulítne a ty emoce jdou ven a dojde tam třeba někdy k nějaké neschodě, k nějaké hádce, nebo v tomhletom jste úplně v pohodě?
2: Ne, tam určitě u Lukáše mixed doubles jsou disciplína, kde Lukáš je mnohem aktivnější a to nejenom v tom metení, ale i ve výrazivosti, v emocích, v takovém tom celkovém prožívání té hry. Ve čtyřkovém curlingu on je takový mnohem víc jako v sobě, mnohem víc jako taková jako skála, která prostě opravdu ty kluci se na něj můžou spolehnout. A v tom curlingu se mnou, tak on vlastně všude lítá jak motorová myška, je na obou stranách zároveň. A i ta komunikace je potom taková hodně jako energetická. A když prostě vidí třeba, že já potřebuji trochu podpořit, tak tam té komunikace třeba může být až moc z mýho pohledu, že se jako snaží prostě to hodně jako nabudit. A já prostě se potom třeba jako víc jsem schopná i uzavírat, protože je toho najednou strašně moc.
1: Lukáši, jaký je rozdíl ve fyzické náročnosti těchto dvou odlišných soutěží?
3: Pro mě jako skipa obrovský. Kdybych hrál frontendovou pozici, to znamená v tom mužském čtyřkovém curlingu toho, kdo když neháže, tak zametá, tak to náročnější není. Ty soutěže jsou podle mě, nebo ty disciplíny jsou relativně podobné, ale pro mě, který vlastně v jednom je to spíš jako velký psychický tlak, mentálně náročný, je to boj s únavou, je proto důležitá kondice, aby ten zápas, který trvá 3 hodiny, jsem vlastně vydržel celou dobu v absolutní koncentraci, soustředěný. Tady je to zápas, co trvá 1.5 hodiny a jak říkala Pétě, já tam vlastně hodně si nalítám, já furt běhám tam a zpátky, zametám všechny ty kameny, takže je to spíš o tom, že mám mnohem vyšší tepovku, jsem mnohem víc zadejchaný. Ale zase ten psychický tlak je tam výrazně menší než tom čtyřkovém chlapském curlingu. To znamená, je to jiný fyzicky pro mě na té mojí pozici je určitě ty smíšené dvojice jsou náročnější.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na Radiožurnálu Sport si během léta povídáme o sportu na ledě, o curlingu s Petrou a Lukášem Klímovými. Petro, ty jsi letošní soutěže, nebo aspoň některé z nich, hrála už v jiném stavu. Jaké to bylo? Bylo to pro tebe jiné, co se týká nějaké jako vnitřní pohody, nebo naopak si o sebe třeba měla trošičku větší strach? V čem byla změna?
2: Pro mě byla asi absolutní změna posunout se z pozice, kde hodně zametám, kde jsem metař, na pozici, kde v podstatě jenom házím. Jo, já jsem se posunula na tuhletu pozici dobrovolně, i protože jsme věděli, že pokud jako se nám bude dařit v těch mixed doubles a pojedeme na mistrovství světa reprezentovat, tak už budu v pokročilém stavu a přece jenom jakmile prostě zametám, tak to riziko pádu případně je horší. Ale neříkám, že to nejde. Světový curlingový hráčky v těhotenství jsou schopny zametat. Bylo to jenom nějaký můj krok.
1: Mám informace, že ty nejsi jediná, kdo v českém ženském reprezentačním týmu je v očekávání narození potomka. Je to správná informace?
2: No, je to správná informace.
1: A nerozpadne se tak trošku ten český nároďák, protože přece jenom Čechy nejsou asi úplně zemí, kde by bylo těch curlerů na top úrovni až za tolik. Tak nebude to trošičku propad?
2: Ženský curling je určitě máme málo hráček. A máme velmi málo kvalitních hráček. A teďka všechny jsou v podobném věku jako já, takže ta generace, kdy si prostě pořizujeme rodiny a nejsme profesionální sport, kdybychom měli jako podporu pro ten návrat, aspoň teda ženský nejsou. Je to komplikovaný a vyžaduje to hodně rodinné podpory a hodně jako vlastního nějakých
1: pomoci.
2: Určitě.
1: Curling v Čechách je hodně postaven na rodinné tradici. Já vím, Lukáši, že tvůj táta byl vlastně jeden z těch, kteří curling asi do Čech přivedl. Je to skutečně tak, že v Čechách se to rodí z generace na generaci a ty děti, které se rodí curlerům, tak k němu potom přirozeně najdou cestu?
3: Je to tak. Ono to je nejenom v Čechách, ale tím, že vlastně v Čechách těch zatím hráčů není tolik, ta hráčská základna, to řekněme nějakých 1000 hráčů, tak je to právě o tom, že tady máme takové rodinné klany, ať už to je vlastně můj táta, který byl u zrodu a právě vlastně celá ta naše rodina, moje starší sestra taky vlastně na vysoký úrovni hrála na mistrovství světa žen. Moje mladší sestry, byť ty pak kvůli studiu, jeli obě do zahraničí na vysokou školu, takže právě s curlingem přestali. Ale v zásadě všichni z té naší rodiny se to vyzkoušeli a je to tak napříč vlastně většinou těch rodin, takže například jako Péťa, která hrála právě v reprezentaci s Míšou a Betty Boudyšovejma, tak taky to je zase Boudyšových je v curlingu spousta, stejně tak Kubeškových a tak dále. Těch rodinných klanů je víc a je to tak, on je to krásný sport samozřejmě, ale není jednoduchý se k němu dostat a právě když to hrajou rodiče, tak je velká šance, že to ty děti vyzkoušejí a spousta z nich u toho zůstane. Takže tam ty jména se relativně, zejména na té výkonnostní úrovni, točejí ty samý, ale je to podle mě jako moc hezký.
1: Takže o dynastii Klímu je v tuto chvíli postaráno další curler, mladý curler nebo curlerka je na cestě.
3: Je to tak.
1: Já mám u vás poznámku, že Lukáši, ty jsi začínal ve 13, Petra v 18 letech. Je to brzy nebo pozdě?
3: Záleží na úhlu pohledu. Já si myslím, že těch 13 let je docela dobrý věk. Obecně ve světě teďka platí, že se ta světová špička vlastně omlazuje. Já když jsem začínal v těch 13 letech, tak se bralo, že curling je na vrcholu někdy mezi 30. a 40. rokem. Třeba u skipů se ten vrchol bral spíš tak jako 35-40. U těch hráčů, co na tom frontendu, to znamená těch, co zametají, kteří musí být vlastně fyzicky na to výkonnostní úrovni, tak se bralo, že ten vrchol je 30 až 35, řekněme. A to se postupně ve světě, teďka zejména s profesionalizací těch jednotlivých zemí, opravdu jako snižuje a třeba ty hráči, co musí vlastně fyzicky na té úplně top kondici, tak se často stává, že v těch zemích, jako je Skotsko, Švýcarsko, Kanada, tak jsou spíš už hráči 20 až 25 let. A samozřejmě v takovém případě je nutné začínat opravdu jako mladší. Brzo. Já osobně si myslím, že v tom úplně nejmenším věku je lepší nějaká obecná sportovní průprava, atletika, gymnastika a tak dále. Je vidět ty děti, co si vlastně projdou tady tou a tu pohybovou šikovnost se naučí a mají, tak je to pro ně obrovský jako přínos a bonus. vlastně ty vrcholoví kerleři, co se jako začnou víc věnovat kerlingu, tak se to pohybuje podle mě kolem třeba 12 let. Ten start v 18 už je prostě pozdní. Jo, zejména v té současné úrovni, kde opravdu ten vrchol je spíš mezi 20 a 30, než mezi 30 a 40, jak to bývalo v minulosti. Ale spousta hráčů to dokáže. Jo, no samozřejmě záleží, jak ten hráč je jako sportovně a pohybově nadaný. Jsou hráči, co prostě během pár let se dostanou opravdu na jako super úroveň.
1: Lukáš Klíma, Petra Klímová jsou s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Petra Klímová a Lukáš Klíma, hráči curlingu, jsou s námi na radiožurnálu Sport. Už to tady padlo několikrát, vy dva jste životní partneři, manželé, budoucí rodiče. Co u vás bylo dřív? To, že jste spolu hráli, nebo to, že jste spolu začali chodit? Petro, přiznej.
2: My jsme spolu začali dřív chodit, ale velice rychle jsme spolu i hráli.
1: Takže to bylo ve velmi podobný okamžik. Takže vás dal dohromady curling.
2: Je to tak.
1: Nosíte si sport domů, Petro, nebo se snažíte jako doma už řešit jiné věci než sport?
2: Sport si domů nosíme nejenom jako curling, ale určitě se o curlingu doma bavíme non plus ultra a myslím si, že jsme oba spokojení, že to tak je. Byť teda pro Lukáše už je to teďka víc práce než koníček, takže nevím, možná bude muset ubrat, co?
1: Lukáši, curling je sport, který jednak se hraje na té světové úrovni, ale hrajou ho i hobbyci, lidé, kteří se ho jdou prostě jako zahrát pro zábavu. Jak velký rozdíl je mezi těmito dvěma světy?
3: Samozřejmě ten rozdíl je obrovský. Jednak v tom, co vůbec jsme my schopni hrát, v zásadě ta hra, kterou hobbyci vidí v televizi, tak se úplně napodobit nedá. Ty rozdíly jsou ať už v rychlosti kamenů, co jsme schopni házet, v tom metení a vůbec efektivitě metení. Ono třeba typicky věc, která je mezi hobíkama a profesionálema velmi rozdílná a hobíci se o to snaží a vlastně je to podle mě spíš kontraproduktivní, je u zametání. My typicky při zametání prodlužujeme dráhu kamene a narovnáváme ho. Ale na té výkonnostní úrovni se to metení dá ovlivňovat i jinak a ty kameny se například dají i více zatáčet, ale je k tomu zapotřebí za prvé obrovská síla, správná technika metení, což ty hobíci v zásadě nemůžou mít a často i podmínky, kdy ten led na těch světových šampionátech bývá měkčí, má jiné vlastnosti a hobíci se často tady to, co my vlastně děláme v televizi, snaží napodobovat v těch klubových halách, ale to ani není možné a ani my bychom to tam nedokázali, protože ty podmínky jsou prostě odlišné.
1: Petro,
3: takže ta hra je trošku jiná v tomhle.
1: Petro, v čem je ten let jiný pro třeba hobíky, když si půjdou tady zahrát někde v Praze a na těch velkých soutěžích?
2: Je to zpravidla v tom, jak kvalitní led je připraven a liší se hodně klubový led a arena ice, takzvaný. Ten klubový led ne vždycky je prostě, je připraven na tu hru, která se očekává od něj. Takže je připraven třeba měkcic nebo tak. Nečeká se, že tam budou metaři, kteří budou schopní smést ten horní povrch. Takže je prostě připravený maličko jinak. Kdybyste na to postavila profíky, tak jim ten led za pár endů odejde. Jo? Třeba prostě do 30-50 minut ten led už bude nehratelný, bude hodně zpomalovat a nebude to prostě jako pro dobrou hru. Ale ty hobíci si na tom 2-3 hodiny vyhrajou úplně v klidu a je to prostě připravený pro jejich potřeby.
1: Lukáši, jaký druh talentu je rozhodující pro úspěšnost hráče? Je to fyzická připravenost, taktika, cit? Co prostě dělá ty nejlepší světové hráče lepšími, než je zbytek světa?
3: To je dobrá otázka. Ono samozřejmě tam je toho strašně moc.
1: Kombinace více věcí.
3: Je to určitě kombinace více věcí, tak to asi bude ve všech sportech. Ono v zásadě všichni ty hráči musí mít nějaký sportovní talent. Jo, vidíme to, když se prostě líhnou junioři, tak ti, co jsou prostě sportovně nadaní, tak jsou šikovní i v curlingu. To znamená, určitě základem je nějaká pohybová nadanost toho mladého hráče. Pak je to samozřejmě strašně moc práce na technice, to znamená, je důležitá nějaká pracovitost, jsou zatím jako hromady hodin tréninků a potom na té úplně vrcholové úrovni je klíčová psychická odolnost, hlava, práce se sebevědomím, sebedůvěrou. My vlastně, nebo já pracuji se sportovním psychologem už 6 let a to je něco, co vlastně není něco jako nějaká přidaná hodnota, ale na té vrcholové úrovni to dělá úplně každý, je to jako automatický a je to nutný a myslím si, že ta hlava na té úplně vrcholové úrovni je velmi důležitá, ale většinou je to za mě mezi těma sportovně nadanýma jednotlivcema, kdo tomu dá tu píli, kdo tomu dá ty hodiny práce, tak to je vlastně to, kde se rozděluje mezi tím, kdo se do té úplné špičky dostane a kdo ne.
1: Petra a Lukáš Klímovi jsou s námi na radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Manželé Klímovi, Kerleři jsou s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Lukáši, český curling měl své zastoupení na uplynulých olympijských hrách v Milánu Cortina. Jaká to byla zkušenost hrát olympiádu?
2: Byla to skvělá zkušenost. Já samozřejmě jsem se na olympiádu strašně moc těšil. Předtím třikrát nám to těsně uteklo. V curlingu je to ten úplný vrchol a já jsem měl od olympiády veliké očekávání a musím říct, že jsem si olympiádu strašně moc užil. Jo, ona tam je oproti jiným turnajům samozřejmě úplně jiná pozornost médií. Co mě třeba strašně bavilo, bylo, že na nás se chodila koukat spousta fanoušků, co nejsou vlastně kerleři. Co jenom jeli koukat na olympiádu, jeli fandit do těch jednotlivých sportovišť a když prostě přijde do publika několik set fanoušků, kteří prostě jsou slyšet, fandí nám a třeba ani neumí fandit tomu curlingu tím úplně nejsprávnějším způsobem, ale prostě fandí a ta podpora je slyšet, tak to byly chvíle, co jsem si já, nebo vlastně všichni jsme si strašně moc užili, takže v tomhle to bylo krásný.
1: To je asi situace pro vás v běžných soutěžích nevídaná. To, že přijdou lidé, kteří curlingu nerozumí, že jsou prostě jenom na olympiádě a chtějí vidět nějaký zajímavý sport. Neznervozňovalo vás to třeba někdy?
2: Bohužel musím říct, že nás to určitě ovlivnilo. Jako byly zápasy, kde prostě jsme, protože právě na to nejsme zvyklí, věnovali podle mě víc energie směrem k publiku, než v rámci toho týmu. A možná v některých těch úvodních zápasech na té olympiádě nás to mohlo stát i vítězství, kdy my jsme vlastně vstup do té olympiády měli špatný, prohráli jsme několik zápasů za sebou a byť jsme nehráli špatně, tak on ten rozdíl mezi prohrou a výhrou prostě často bývá velmi tenká hranice, protože my jsme zvyklí třeba na to, že v Kanadě hrajeme před 10-15 tisíci diváky, ale nejsme zvyklí na to, že fandí nám, nejsme zvyklí na to, že vyloženě ta podpora jako je za náma, což bylo strašně pěkný, ale bylo to něco úplně novýho pro nás.
1: Petro, v České republice by mělo být letos na přelomu října listopadu poprvé mistrovství Evropy v týmech. Tebe se týkat asi nebude. Ale přesto, co to znamená pro český curling, že tady je takto velká soutěž?
3: Já jsem hrozně zvědavá na to, jak se to tady uchytí. Já vím, že Ostrava je naprosto boží enkláva pro fanoušky a myslím si, že dokážou udělat skvělý kotel i pro curling. A mohlo by se to trošku jako zopakovat, no. Mohlo by to trošku jako probudit tu fanouškovskou základnu, která není curlingu úplně, která prostě curling nehraje zatím. V Ostravě teďka vznikl vlastně curlingový klub a velice rychle nabírá členy, takže je dost možný, že se to tam jako tímhle mistrovstvím Evropy nakupne a moc se na to těším.
1: Lukáši, ty jsi zažil být vlastně amatérským sportovcem, ale už i mít vlastně profesionální smlouvu a moci se věnovat curlingu vlastně profesionálně. Jak moc je to velký

0: rozdíl, když musíš chodit do práce a curling je vlastně koníček, i když jsi zároveň reprezentant, a když vlastně máš klid pouze na sport a nemusíš úplně řešit to zaměstnání dennodenně?
1: Za mě asi největší rozdíl je v regeneraci a nějaký mentální odpočatosti, řekněme. Přitom, když člověk dělá full-time job, tak to často bylo, že se prostě jde třeba ráno na trénink a večer po práci na trénink, do toho, když se snažil jsem se zařadit nějakou fyzickou přípravu, tak to právě bylo ještě zase ráno před tréninkem, před prací nebo večer. To znamená, bylo to takový, že to, řekněme, objem toho tréninku, který jsem zvládal odtrénovat, tak nebyl tak zásadně menší, byť samozřejmě menší byl, ale vlastně jsem jako nebyl doma, domů jsem se chodil jenom vyspat. Člověk z toho prostě je hodně unavený, je to na hraně vyhoření, nějaká regenerace, fyzioterapie a tady ty věci vlastně se do toho už jako nedali vklínit, protože to je žonglování mezi tím, co se v tom vyhrazeném čase dá stihnout, a samozřejmě ta příprava na ledě má přednost. Teďka je tam mnohem větší prostor za prvé si odpočinout, je tam mnohem větší prostor pro nějakou taktickou přípravu a je tam právě i mnohem větší prostor pro nějakou regeneraci, fyzioterapii a tady ty věci, které vlastně všichni jako berou jako automatickou součást toho sportu, ale na té amatérské úrovni prostě proto ten prostor nebyl.
0: Já jenom dodám, že vás podporuje Armádní sportovní centrum Dukla, říkám to správně. Zeptat se vás na závěr, na co se teď nejvíc těšíte, asi je zbytečné, že? Ale přece jenom posledních pár týdnů ve dvou, jaká bude ta změna, Petr, že najednou doma budete už ve třech? Dokážeš si to představit?
2: Já si to nedokážu představit, ale určitě to bude zážitek.
0: No tak zážitek to bude určitě. Já vám moc děkuju, že jste s námi byli na Radiožurnálu Sport, ať všechno dobře dopadne v rodinném životě, ale samozřejmě i ve sportu.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne. Rádio Praha.